0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

že nic tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým

Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě, běž

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt vokolo Prýglu.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio City Brno.
0: Zlepši si náladu.

0: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
1: Šoproku na heuréce, to už víme přece.
0: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně.cz.
5: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
6: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
7: MSV 2026.
6: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
18: A právě tady vzniká Brno 1.
17: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
18: Místo s velkým potenciálem.

0: přináší byty na prodej pro život i investici.
1: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
0: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
1: Více na www.brno1.cz.
0: Bydlení na plný plyn.

chegar.

0: den s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sváteční pondělí je 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Slevové akce dnes tvoří 59% tržeb obchodních řetězců v Česku, nejvíc v celé Evropské unii. Loni to bylo o 2% méně. Obchodníci se na rostoucí závislost zákazníků na slevách snaží reagovat trvale nízkými cenami mimo akční nabídky, které označují jako ceny v klidu nebo cenovou jistotu. Češi se ale slevových letáků stále nedokáží zbavit. Experti se neshodují na tom, zda rychlý vývoj umělé inteligence představuje reálné existenční riziko pro lidstvo. Zatímco někteří výzkumníci varují před vznikem nekontrolovatelné superinteligence a volají po přísnější regulaci, šéfové jiných technologických firem tyto katastrofické scénáře odmítají a obávají se spíše zbytečného brzdění pokroku. A pojďme také na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák Zavířova se stal 6. českým hokejistou, kterému se v NHL svěřilo nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. Do nové sezóny vstoupí Bruins v úterý zápasem proti New Yorku Rangers. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Dnes na Brněnských Vinohradech sejdou milovníci psů. Ve 13 hodin tady odstartuje běh a pochod na podporu útulků. 10. ročník akce láká na spoustu aktivit se psy spojených. Máte tak jedinečnou možnost se pobavit, zasportovat si a zároveň podpořit dobrou věc a zvířata v nouzi. Z Brna Jitka Valášková.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
6: Dnes bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno počítejme také s mlhami. Odpolední teploty fantastické, a to mezi 20 až 25 stupni Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
10: Hezké dobré ráno, prodloužený víkend z Eteru Hit Rádia, s vámi Lea a Filip, 3 minutky po 7. Tak startujeme právě teď, doufám, že většina z vás má to volno. My ten svátek slavíme prací s Filipem, ale nám je tady dobře. Tak vy, kdo jste v práci, nejste v tom sami, napište nám schválně, co děláte, kde jste v práci, předpokládám, že to budou většina benzíny, čerpací stanice a tak podobně. Dejte když tak vědět na 777 937 777 a my startujeme právě teď.
9: Hit Rádio City Brno.

0: Krásné, dobré, sváteční ráno. Dneska je svatého Václava, tak vašíci, pašíci, všechno nejlepší k svátku. Hlavně připomínáme si naši českou státnost, to, že jsme tady jako stát už tisíc let a to je už důvod být na nás náležitě hrdí. Takže jsme hrdí, Filipe. Jsme hrdí.
1: My jsme hrdí. My jsme hrdé osoby, myslím si, že jsme i hrdí na svůj národ. Hodně lidí vlastně na Česko tak trošku jako pohlíží pořád zvláštně, jako že nemáme moře a nemáme Alpy, ale já si myslím, že se tady máme jako krásně v Česku.
0: Vždycky, když přijde 28. září, tak se v nás probudí taková ta zvláštní směs hrdosti, úlevy, že jsme to zase prostě dokázali tady na tom kousku země, kde se to mele ze všech stran, sedíme už přes tisíc let a pořád si objednáváme naše pivečko český, ne? Bych si dala takhle hezky. Šup. To je dobrý nahlasivky, víš?
1: Já jsem zrovna teda jeden z mála chlapů Čechů, co já prostě pivo nepiju. Nepřišel jsem tomu na chuť, ale divnej budu spíš já, protože ostatní ho pijí.
0: Tak si to pojďme shrnout. 28. září si připomínáme Den české státnosti a odkaz svatého Václava, patrona české země. Taky bacha, otevírací doba obchodu, velké prodejny na 200 metrů musí mít dnes zavřeno, tak já doufám, že jste to zvládli všechno včera. Nakoupit si můžete něco na benzínkách, třeba párek v rohlíku, nádražích nebo taky v takových těch menších obchodech. No a třeba v Praze můžete vyrazit za historií i kulturou, třeba na korunovační klenoty do Strakovy akademie, Národního technického muzea nebo na svatováclavské slavnosti po celé České republice, kam já zrovna taky po 10. hodině jedu, takže dneska s vámi budu v takové kratší jízdě, ale od 10 hodin už kolegyně Káťa Pechová a my se spolu uvidíme na svatováclavské slavnosti pouti v Lovosicích na severu Čech a dejte vědět, kam se chystáte, protože dneska je toho strašně moc, takže užijte si ten den naplno a my posíláme nějaký ten devadesátkový hit, co takhle heruje.

0: krásné dobré ráno, jdeme se podívat na vaše SMSky, chodí nám jich tady spousty. Dobré ráno, Leonko, svátek taky v práci, odpad se vozí pořád, zdraví Koudy z Trutnova. Koudy, zdravíme a respekt tvýmu jobu, díky za to, že tě máme. Nebo nám tady píše Martina, dobré ráno, z Náchoda z práce, pracuji kolem v tom s vámi, krásný den, Martina. Martinko, ať ti to tam rychle uteče. Ty brďo, těch zpráv normálně naši posluchači nespí, oni makají. Tady píše dokonce sestřička z Jižních Čech. Dobré ráno, zdravím také z práce. Pracuji jako zdravotní sestra v terénu, v domácí péči, jedeme nonstop. Děkuji, že nám k tomu krásně hrajete, sestřička z Jižních Čech. To je tak hezký. Zdravíme sestřičku a ještě tady Paty. Dobré ráno, Leonko, bohužel já jsem dnes v práci, pracuji jako fyzioterapeutka v lázeňském provozu. Krásný a pohodový den a takových SMSek je tady spousty. Takže děkujeme, ano, jsme v tom společně, prostě jsme v práci, tak ten státní svátek oslavíme prací. Co by vlastně ti nepracující bez nás dneska dělali?
1: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Je, tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš.

Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, ABZAK Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.

soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Staň se součástí našeho vysílání a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia City Brno 720 890 848. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Christina Aguilera a teď už Filip Lejček a ranní update. Miau.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V přírodní rezervaci na americkém Long Islandu čekalo na návštěvníky neobvyklé překvapení. Po cestě se tam procházel malý krokodýl. Nejprve to vypadalo, že statelé později zjistili, že jde o krokodýla Morletova, pocházejícího ze Střední Ameriky. Pravděpodobně se ho zbavil chovatel.
0: A nemenoval se Dundee?
2: Dundee to mohlo být také. Slovo sex vyhledávali letos na internetu nejčastěji z celého Maďarska obyvatelé malé obce Nemezrádo, západně od Balatonu. Vyplývá to z místního žebříčku zveřejněného v pátek. Jen pro zajímavost, obyvatelé hlavního města Budapešti se do první desítky ani nedostali. Tak ty byli spíš ty vesnice, viď?
0: Já jsem z rodu Děnděšů, takže já jsem z města Děnděš. To je přímo Giongios, Maďarsku, město Děnděš.
2: Existuje, jo?
0: No jasně, podívej se.
2: Nebo si ze mě střílíš?
0: Ne, přísahám, podívej se, Giongios, podívej se, že existuje město Děnděš.
2: Já mám ještě jednu zprávu
0: tam. To nevadí, rozebereme Maďarsko, pojď. Podívej se, že existuje Děnděš.
2: A jak se mám napsat teda?
0: Giongios, Děnděš. A nebo Děndě,
2: Giongios, město.
0: Ne, fakt?
2: Jo, druhé největší město.
0: Ano.
2: V župě Heves v severním Maďarsku, která leží 80 kilometrů od Budapešti na úpatí pohoří Mátra.
0: No, tady,
2: Nekecala, přátelé, ale pojďme ještě na jednu hezkou zprávu, co tady mám, protože takový úspěch vůbec nečekali zdravotní sestry ze Stocké nemocnice na Plzeňsku. Ty se totiž oblékly do retro uniform a reakce od pacientů je příjemně překvapily. Ještě větší ohlas měly jejich stejnokroje na sociálních sítích, kde video zhlédly už stovky tisíc lidí.
0: A to je krásný, proč ne? Holky, tleskáme vám. Krásné dobré ráno. A my jdeme hrát. Možná činnasky. Taky David Guetta, tedy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Ale teď už volíme doprava, vstáváme pravou nohou do toho nového dne. Mějte krásný den, bude krásný počasí. A je volno. Pro většinu z vás teda. Hezké ráno.

0: Gone, Gone. David Guetta tady svým Stones and I. Tahle hudební trojice, to se dost povedlo. Za chviličku Linkin Park, nebo taky Nelly Furtado a spousty dalších skvělých hitů, tak doufám, že se vám stává krásně, ať už pracujete nebo odpočíváte. Díky, že posloucháte Hit Radio.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Jsem hrdina, jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné pondělí, za chviličku 8:00, další zprávy, vítejte u nich. Penzisté si od ledna přilepší o 304 korun. Průměrný důchod vzroste z 21 892 na 22 196 korun. O podobnou částku si polepší všichni penzisté. Většina navýšení jde do základní výměry důchodu, která je pro všechny stejná. Zvýšení se dotkne nejen starobních, ale i invalidních důchodů. A zdaleka nejde o jedinou změnu, kterou penzistům přinese příští rok. Bouře doprovázená silným větrem a vydatnými dešti od minulé soboty sužuje severovýchod USA. V New Yorku a New Jersey způsobila rozsáhlé záplavy. V newyorském Brooklynu si vyžádala jednu oběť. Obyvatele zasažených oblastí se potýkají také s výpadky elektřiny. Podle agentury AFP je bez elektrického proudu až 130 tisíc odběratelů. A pojďme také na sport. Němečtí fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů doma překvapivě podlehli Řecku 0-1. Portugalci i bez Cristiana Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2-1. Nizozemci po dvou brankách Maxe Merdinga vyhráli v Srbsku 2-1. A Češi hrají svůj zápas až zítra v Praze proti hvězdnému týmu Anglie, a to večer od 20 hodin a 45 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Na vyhlášenou podzimní akci lákají dnes brněnští strážníci. Na dopravním hřišti u Riviery proběhne mezi 10. a 17. hodinou den s městskou policií, na kterém nebudou chybět ukázky všech složek integrovaného záchranného systému. Také ovšem přehlídka současných i historických uniform nebo soutěže. Z Brna Jitka Valášková.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Dnešní sváteční den bude parádní, bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď po ránu ještě ojediněle i mele, ale ty teploty skutku skvělé. Odpolední mezi 20 až 25 stupně Celsia.
11: Pokračujeme dál, hezké dobré ráno, minutka po 8. Hit Rádio s vámi.

0: Taylor Swift, hezké dobré ráno. Dneska, nejenom to, že slavíme státní svátek svatého Václava, ale dneska je den českého piva. A nejen toho českého, ale i moravského, takže zdravíme do Nošovic, do Litovle, do Přerova, do všech těch superbeskidských městeček a vesnic, kde se dělají takové malé speciálky. Máme vás rádi a děkujeme za to zlato. Hlavně pro nás zpěváky je to strašně skvělý na hlasivky, takže já si opravdu ráda dám malé pivečko. A dneska teda možná dvě. Každopádně je takových pár zajímavostí. Na každého Čecha, včetně novorozenců, připadá Filipe 149 litrů vypitého piva za rok.
1: To je strašná porce, že jo?
0: Ty, který to nepiješ.
1: Když to vlastně jako můžeme říct teda zdvojnásobíš, tak dostaneš ty půl litry, že jo, kolik ty lidi vypijou. No tak, tak někdo musí pít za mě, ale já věřím, že kdyby jsme tady prošli jako
0: ale
1: okruh
0: pijou,
1: kilometru,
0: jasně.
1: Tak to někdo jako za mě vezme v klidu, chlapi, díky.
0: Každopádně pivo se vyrábělo už v 7000letí před naším letopočtem v Mezopotámii a přispěla k tomu vlastně náhoda. Do nádoby, ve které skladovali lidé obilí, napršelo, voda zkvasila a když ji později objevili, už degustovali, chápeš to? A dokonce v počátku pivo vyráběly výhradně ženy a to jsem si teď vzpomněla, kdy mi moje slovenská babička vždycky říkala, Leonko, pí pivo, ale to černé, vždycky mi dávala od malinka pít černé pivo, že budu mít jako velké vnady.
1: Tak ale... to se povedlo asi. To se hodně povedlo, děkuju, to babička nekecala. Mně zase říkali, hele, že když budu pít polívku, jak vyrostu, taky měli pravdu prarodiče, no. A děda mi taky dával vždycky ochutnávat a říkal, Filipku, k tomu se propiješ. A nestalo se. Nestalo
0: tak
1: se.
0: Prosím vás, hoďte tam dneska jedno, dvě, tři. Dneska jsou tam vinovrání, svatováclavské poutě a tak podobně, tak prostě pivečko místo vínečka, co? My jdeme hrát dobrou muziku. Hezké ráno.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Date.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Američanku Olivie Jonesovou čeká každé září nevšední úkol. Společně s manželem musí dojet nakoupit zásoby na zhruba půl roku, než je přecházející zima v odlehlém městečku na Alešce odřízne od světa. Výlet do obchodu ve Fairbanks zabere manželům 4 dny a za veškeré potraviny a další nezbytnosti utratí v přepočtu asi 100 000 korun. Na kalifornském pobřeží se konalo tradiční mistrovství světa v psím surfování. Čtyřnozí závodníci se postavili na surfovací prkna společně se svými lidskými parťáky a snažili se co nejlépe zvládnout vlny. Soutěž přitahuje každoročně desítky psů a organizátoři ji pojímají jako zábavu i podporu charitativních projektů spojených se zvířaty. No a Australan Joseph McGrail překonal světový rekord v nejhlasitějším lidském výkřiku. Do mikrofonu zakřičel jediné slovo now, tedy teď. Naměřeno mu bylo 122,4 decibelů, což je přibližně úroveň hromu, motorové pily nebo pneumatického kladiva. Předchozí rekord držela od roku 1994 učitelka ze severního Irska.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, za chviličku už bude dopolko, státní svátek 28. září a my tady s Filipem známe matku roku. Představte si, že sourozenci z jedné vesničky na Jesenicku zameškali minulý rok 600 vyučovacích hodin.
1: Tak to tam ani snad nebyly, ne vůbec?
0: Já nevím, prostě, já to nechápu asi, no. Když se k tomu připočte ještě jarní zavření škol, to tam nebyly snad možná ani jednou, přesně jak říkáš. Každopádně jejich mamča asi, nevím, je nějakou školou prostě nešikanovala, co si budem, že jo. Tak já nevím, no. Kolik ty jsi měl zameškaných hodin? Já jsem teda byla průserář, hlavně na střední, na konzervatoři.
1: No,
0: já jsem tam spíš nechodila, než jsem chodila.
1: Já jsem chodil do školy docela, když už se mi jako nechtělo, tak jsem doma samozřejmě nafilmoval, že mi není dobře. A pak jsem čekal, jestli mě nechají doma nebo ne. Aha. Máma často říkala, hele, víš co, tak tam běž a kdybys to nemohl vydržet, tak půjdeš domů. A to už se nestalo, protože jak už jsem tam došel, tak to bylo v pohodě. Zjistil jsem jinak, že první a druhý ročník základní školy 800 až 850 hodin za školní rok je kompletní docházka. Takže tam fakt moc nechodili.
0: Tak teda maminko, tleskáme, no. Za chvilku David Koller, Benson Boone a nebo třeba Kamarád s hitem Be Mine.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace CZ. Vaše lesy České republiky.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Dobrovoľníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovoľníků. Vokoloprýglu.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Krásné pondělí, je za chviličku 9:00, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Obliba výdejních boxů v Česku nadále výrazně roste a z některých internetových obchodů do nich již směřuje více než polovina všech zákaznických zásilek. Zástupci e-shopu a logistických firem to připisují především pohodlí, flexibilitě a 24-hodinové dostupnosti, kterou tento způsob doručení zákazníkům nabízí. Klasické doručení kurýrem na adresu však i přes tento silný trend nadále zůstává klíčovou a oblíbenou službou. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové. Pětistá výstava začala 15. září. První 4 dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Expozice je otevřena od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. A pojďme také na hokej. Hokejisté Třince vyhráli v 5. kole extraligy na ledě Liberce a v probíhající sezóně ještě nestratili ani bod. Na čele tabulky mají oceláři stále 3bodový náskok na Pardubice, které po obratu ve třetí třetině uspěli v Brně. Bílí tygři klesli na předposlední příčku poté, co Olomouc zvítězila v Kladně. První bodový zisk slaví Vítkovice. Ostravané přehráli Mladou Boleslav jasně 6-2. České Budějovice přetlačili Litvínov 5-4. Vítězný gól dal v poslední minutě 4bodový Nik Olesen. No a stejně jako Olomouc vyhrála poprvé za 3 body i Plzeň, když udolala Hradec Králové 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Pohádkový je teď Letohrádek Mitrovských na Starém Brně. Památka nedaleko výstaviště otevřela velkou výstavu originálních kostýmů z dílny studia Barandov. Zblízka si tady můžete prohlédnout rekvizity a šaty z oblíbených českých pohádek režiséra Zdeňka Trošky. Mimo jiné princezny Zemlejna nebo z Pekla štěstí z Brna Jitka Valášková.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: Dnes můžeme očekávat jasno na severozápadě až polojasno odpoledne, nebo už vlastně i teď vybízí jasně k procházkám. Odpolední maxima až na 25 stupních Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
11: Prodloužený víkend z Véteru Hit Rádia s vámi stále Lea, taky Filip, 9:03. Teď už krásné pondělní sváteční dopoledne. Před námi Eva Farná, taky Katy Perry. Tak díky, že posloucháte, že jste s námi. Pokračujeme, nezastavujeme. Hezký den.
10: Hit Rádio City Brno.

0: Pár minutek po deváté s vámi Lea a Filip, hezké dobré dopoledne. Představte si, Filipe, to je něco i pro tebe, jo? Schválně nám řekneš, jak to je. Nezadaní muži řekli, co chtějí od vysněné ženy. Bacha, celých 98% mužů hledá ženu, která je bude respektovat. Dále, pro 97% mužů je pak důležité, aby mohli ženě důvěřovat a svěřovat se jí, mít jí i jako nejlepší kámošku. A o něco menší skupina pánů, 95%, pak uvedla, že hledají někoho, s kým mohou bez problému komunikovat a řešit své potřeby. No a neméně důležitým aspektem je pak u žen smysl pro humor a schopnost umět muže rozesmát, to je 91%. Já bych řekla, že to je docela zajímavé, jak různě dokážete pojmenovat sex.
1: No, já jsem jenom chtěl říct, že já nevím, jak smýšlí teď nezadaní muži, ale když se jako vzpomenu, když jsem byl nezadaný já, tak já si myslím, jako, že to je pravda, že aspoň já jsem teda vždycky chtěl mít doma vlastně tu přítelkyni lomeno kamarádku, že vlastně jsem si s ní mohl pokecat, o čem jsem chtěla, hlavně když jí něco jako říkám, tak aby člověk viděl, že jí to zajímá, že to není takový, že jako jenom poslouchá, říká, jo, tak už skončí, prostě nějaký tvůj fotbal mě nezajímá, jestli jdeš do práce a tak. Takže já s tím můžu souhlasit a ten smysl pro humor to bylo v té opačné kolonce.
0: Ne, tam je 91% mužů. Nejméně důležitým aspektem je pak už jen smysl
1: nejméně,
0: pro humor. Ano,
1: nejméně.
0: A schopnost umět muže rozesmát.
1: Tak s tím já nesouhlasím. To já potřebuji, aby byla trošku vtipná a rozesmála.
0: Neméně,
1: no tak já jsem se divil právě. No tak chlapi, jste pořádku.
0: Já bych řekla, že tohle vyhrává samozřejmě, že jo. Ale je tak jako hrozně hezký, když se nad tím zamyslím jako ženská. Jak různě vlastně dokážeme pojmenovat sex.
1: To je z Maďarska, no. Prostě, jak jsem dneska říkal.
0: Jdeme hrát další skvělou muziku. Díky, že jste s námi.

0: Hit Radio stále s vámi, krásné dobré pondělní dopoledne, před námi vodopády, chaos. Kdo by neznal tuhle pečku z 90. let? A nebo taky přijde duet Lady Gaga Bruno Mars, Die with a Smile. Tak volume doprava a za chvilku jsme zpátky. Hezké pondělí.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme to těsto. To je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupel nového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Parkování v Brně. Od 5. října se rezervuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
11: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
12: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
11: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
13: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. AZ Papír.cz.

0: Vysílej s námi WhatsApp Hit Rádia City Brno 720 890 848.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Rádio. Zlepši si náladu.

Krásné pondělní dopoledne, státní svátek 28. září, ale zítra 29. Tak zítra je, přátelé, Den srdce. A mám tady takových pár zajímavých faktů o srdíčku, kde největší srdce na planetě má modrá velryba a může vážit až 180 kilo a je velké jako takové jedno menší auto, když si představíte. A nebo, když se zamilujete, tak srdce nejen ženám buší rychleji, to známe asi každý z nás, ale dokonce na EKG se to fakt dá vidět doslova, kde se mění ten rytmus. A jak je takové torčení? Mám něco na srdci? Tak bych řekla, že stres a emoce ovlivňují náš tep a tlak tak, že se to promítne i do zdraví, to asi taky známe každý z nás, ale takový to nejromantičtější, tak to je fakt, když se dva lidi drží za ruce a dívají se lásky plně na sebe, tak jejich srdce se můžou doslova synchronizovat. A nějakou takovou lásku zažil taky nebo zažívá každý z nás, kdy vám srdce chce, jak se říká, vyskočit z hrudi. Tak tolik asi k tomu srdíčku, tak zítra prosím vás, milujte se, množte se a mějte se rádi.

0: Přátelé, kamarádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Mějte krásné dopoledne, státní svátek 28. září, taky krásné odpoledne, podvečer a večer. Pokud možno, samozřejmě buďte s námi. Já frčím směr Lovosice na svatováclavskou pouť. Za chviličku po desáté s vámi kolegyňka Káťa Pechová. Taky si můžete psát ohity na přání k vaření, spousta dobré nálady, pozitivní energie. Filipek tady s vámi taky zůstává. Tak pokud možno, buďte s námi a užijte si ten dnešní den podle své libosti a chuti. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Hit Radio City Brno.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Auto Pokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt vokolo Prýglu.
7: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
8: A právě tady vzniká Brno 1.
7: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
8: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
7: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
8: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
7: Více na www.brno1.cz.
8: Bydlení na plný plyn.

0: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
1: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
2: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné pondělí, za chviličku 10. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Ceny ropy na světových trzích prudce vzrostly o zhruba 3% a severomořská ropa Brent překonala hranici $107 za barel. Reagují tak na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odmítl nejnovější iránský návrh na příměří a znovu otevření klíčového hormuzského průlivu. Trhy se v důsledku přetrvávajícího geopolitického napětí obávají narušení dodávek suroviny a růstu rizikové prémie. Země vlivem tání polárního ledu mění svůj tvar. Nová zjištění geologů poukazují na znatelné odchylky na pólech i na rovníku, které ovlivňuje také přerozdělování velkého množství vody v oceánech. Ukazuje se tak, že globální oteplování a klimatické změny fyzicky formují naší planetu víc, než se doposud předpokládalo. A pojďme také na fotbal. Španělé povolali na zápasy Ligy národů obránce Robina Le Normanda. 29-letý bek Atletico Madrid nahradil zraněného Erika Garciu z Barcelony. Jenci při rozcvičení před sobotním utkáním v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci už 3. října v Oviedu. Doma hrají Češi v úterý proti Anglii. Do té doby ale můžete navštívit Repre Funfest, který se koná v Edenu před stadionem i během dneška.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty opět příjemné, vybízející k procházkám a výletům až 25 stupňů Celsia.
3: Hit Radio City.
7: Hezké dopoledne, minuta po 10. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě další porce těch nejlepších hitů. Hit Radio. Za chvilku skupina hodiny, ale právě teď jsou tady September a Cry For You.

skupina Hodiny a souhvězdí v éteru Hitrádia. Hezké dopoledne. Dneska máte jedinečnou možnost, můžete se legálně podívat tam, kde se rozhoduje o vašich penězích. A nebude vás to ku podivu stát ani korunu. Na svatého Václava totiž probíhají prohlídky sídla vlády a ministerstva financí. Můžete si tak projít chodbami, kde se běžně potí ministři, prohlédnout si ty barokní stropy, které vždycky vídáme jenom v televizi za zády politiků, že jo. Navíc je to všechno fakt zdarma, což je u ministerstva financí docela ironický bonus. Prohlídky jedou až do večera, takže pokud chcete fotku z místa, kde se tvoří rozpočet, teď je ta chvíle. Jenom opatrně pozor, protože fronty budou pravděpodobně delší než fronta na banány v roce 88.

0: Blank a Blow Me v éteru Hit Rádia. Hezké dopoledne. No a prosím vás, tohle je naprosto zásadní. Máme kapitána. David Pastrňák přepsal historii v Bostonu. Je to obrovská čest. Taky důkaz, že v NHL nejste prostě jenom hostem, ale majitelem klíčů. Tenhle kluk z Havířova, co kdysi přišel do NHL s jedním kufrem, teď velí celý kabině. Navíc v NHL je kapitánské C-čko posvátná věc, zvlášť na místech, jako je Boston. Jo, neskutečný. Před ním ho nosily legendy jako Zdeno Chára nebo Patrice Bergeron. Pasta vstupuje v podstatě do klubu nesmrtelných. 13 sezon na jednom místě, to je v dnešní době hokejových tradeů a honby za penězi naprostý unikát. On to město miluje a to město a ten klub milujou Pastu. Takže velká gratulace, jsme mega pyšný. Další hity k tomu, za chvilku Linkin Park, Nirvana nebo Celeste Buckingham.
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 4+KK Praha Jinonice za 12 600 000. Byt 2 plus 1 v Gdyni na Domažlicku za 2 799 000. Výrobní objekt v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku za 1,5 milionu. Byt 2 plus 1 v Krnově za 2 550 000. A zahrada v Chrudimi za 1 290 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Linkin Park dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne. A zajímá mě důležitá věc. Zpívá se u vás ve škole? A teď nemyslím jenom o hudebce, nebo když někdo vymyslí nějakou kvalitní prostou písničku. Lidl totiž spojil síly s Bobem a Bobkem a Karol z projektu Karol a Kvído. No a rozjíždí pěveckou soutěž pro školy a školky z celé republiky. Zapojit se je navíc úplně jednoduchý. Natočte se s celou třídou, jak zpíváte. Jo, hele, easy peasy. Můžete dát soutěžní písničku Jsme kuchaři, klidně ale zaspívejte svůj oblíbený song. Nebo si klidně vymyslete vlastní hit. Jo, video nebo audio potom do 31. října pošlete na bobabobek@lidl.cz. Strašně jednoduchý. No a to nejlepší na tom je, že se vybere 14 výherců a za nimi dorazí Bob, Bobek. Čeká vás ranní rozcvička, hry a soutěže, workshop o zdravém jídle a samozřejmě pořádná zdravá svačina. Takže samý pozitivní věc.

Prostě dopoledne, kdy bude výuka vypadat zatraceně jinak než obvykle. Všechny podklady, taneček i informace najdete na lidl.cz/škola-volá a do 31. října zpívat, natočit a taky poslat. Držím pěsti a posílám další hity. Tohle jsou Lucenzo a Don Omar.

0: Daša a Austin, jste s Hitrádiem, krásné dopoledne. A krásné sváteční pondělí, vy co jste v práci? Já vím, je to náročné. I o svátku, co? Tak doufám, že to aspoň je jako na pohodu, jo? Že žádný velký stresy. No a vy, co jste doma, tak předpokládám, že se pomalu chystáte k nějakému vaření, jo? Přece jenom sváteční oběd, to je velká záležitost. No a ano, i dneska v 11 hodin odstartují právě hity k vaření, to znamená, že píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat. Do 11. hodiny samozřejmě další hity Calvin Harris, Ellie Goulding, Imagine Dragons nebo třeba Kid Laroi, tak buďte s námi.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šopraku přináší
4: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet.
3: Klikni dvakrát!
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
7: MSV 2026,
6: od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
8: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Prýglu.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Lásko, jaký bys chtěla auto?
1: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
0: Ale já myslel, jakou barvu.
1: Barvu? Já tak to nevím.
0: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásné sváteční pondělí, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Obavy Čechů z dalšího růstu cen energií sílí. Jejich zdražení nyní očekává 60% lidí, což je nejvíce za poslední dva roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% Čechů. Za hlavní důvody možného růstu cen lidé nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Zhoršená očekávání se ale zatím výrazněji nepromítají do chování domácností. Změnu dodavatele plánuje jen zhruba každý sedmý Čech a více než 3/4 lidí o ní vůbec neuvažuje. Pozor při podzimním úklidu zahrad. Pálení schrabaného listí, trávy, plevele nebo čerstvých větví za účelem jejich likvidace je v Česku od loňského března zakázané. Za porušení pravidel mohou fyzickým osobám hrozit pokuty v řádu desítek tisíc korun. V některých případech může horní hranice sankce dosáhnout až k milionu. Povolené zůstává například pálení suchého a čistého dřeva na otevřeném ohništi pro rekreační účely. Zahradní bioodpad je proto lepší z kompostu. Vyhodit do hnědé popelnice nebo odvést do sběrného dvora. A pojďme také na led. Páté kolo hokejové extraligy dnes uzavře souboj Sparty s Karlovými Vary. Oba týmy mají po 4 zápasech na kontě 2 výhry a v tabulce je dělí jediný bod. Sparta je 6., Energie 7. Pražané naposledy vyhráli v Litvínově 4-1. Karlovy Vary doma porazili České Budějovice. Utkání v pražské O2 aréně začíná v 16 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Na vyhlášenou podzimní akci lákají dnes brněnští strážníci. Na dopravním hřišti u Riviéry proběhne mezi 10. a 17. hodinou den s městskou policií, na kterém nebudou chybět ukázky všech složek integrovaného záchranného systému. Také ovšem přehlídka současných i historických uniform nebo soutěže. Z Brna Jitka Valášková.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
10: Dnes bude většinou jasno, na severu a západě čekáš oblačno, odpolední teploty opět velice příjemné, tak vyražte někam na výlet 20 až 25 stupňů Celsia.
12: Hit Radio City.
13: Krásné dopoledne, 2 minuty po 11. Startují nám hity k vaření, pište, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. 777 937 777, no a teď už je tady Alvaro Solera.

šťastnou ruku, pokud právě vaříte. Jsou tady hity k vaření a to znamená, že vy píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat na 777-937-777. No a přece jenom sváteční den, že jo? A třeba u Stáni, tam to musí vonět fantasticky. Nejradši bych zajela na jídlo, protože Stáňa píše, máme dnes uzenou polívku, bramborový knedlík, špenát uzený a šneky z listového těsta na odpoledne. No, tak komu se taky začaly zbíhat sliny, tak ano, jsme v tom společně a Stáňa by k tomu chtěla Žijeme len raz. Takže dámy a pánové, Žijeme len raz, napište dál na 777 937 777.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rihanna v éteru Hitrádia. Krásné dopoledne vám všem. Díky, že píšete na 777-937-777, píšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Jo, velmi jednoduchý, i ty kvaření jsou tady. Další zprávu jsem vybrala od Žanety. Ta by chtěla Kateřiny Marie Tichou. A prosím vás, vaří řízečky a šťoukačky. Jo. Dokonce poslala fotku, má tam i koláč, krásný koláč. A taky vaří dýňovou polívku. A pojďme si říct, že ano, právě teď začíná ta sezóna, kdy cuketu nahrazuje dýně, ale dýňová polívka je skvělá. Takže dobrou chuť, no a Kateřina, už za chvíli. Dáme si plamen a vypište dál, co vaříte a co chcete poslouchat.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: 1000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Krásný song, čo? Tohle je Is a Over the Rainbow. Posloucháte Hit Radio. Jste naprosto skvělý, já mám úplně pocit, že jsem ve vašich kuchyních. Máme tady další přání. Honza píše, u nás to bude vonět ještě víc. Vaříme s mamkou bramborový salát a řízky a bramborovou polívku s čerstvými houbami přímo z lesa. Mňam. A chtěl by Shakiru a Burna Boy. No a stejný přání máme ještě od Bětky, kde vařej sekanou a přála by si právě song Day Day. Tak já dávám.

Kamarád a Feel Alive, jste z Hit Radio. Díky za to a díky za to, že píšete. Píšete, co vaříte a co k tomu chcete poslouchat. Další zprávu jsem vybrala od Andreji. Ta píše, chtěla bych poprosit o sraz bohému. Bylo by to pro všechny, co jí mají rádi. Vařím dnes bramborový knedlík, výpečky, špenát. Fantastická volba. Andreo, fantastická volba. K tomu ještě frankfurtskou polévku a jako dezert pudinkovou bábovku. Máte místo u stolu, když tak ještě, a že bych skočila po vysílání. Každopádně ano, dámy a pánové, pro vás všechny. Právě teď v Ohrouti. Od Andrej z Vás českých bohémů.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se světcem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: takový ideální song k chystání oběda, ale proti gustu. Hele, Vohnouti a Svaz českých bohémů na Hit Rádiu. Hity k vaření se pomalu chýlí ke konci. Ještě stihnu splnit dvě přání. Jo, já se snažím splnit vám, co vám na očích a SMS-kách vidím, ale samozřejmě není ta hodina napukovací, tak ještě zpráva od Markéty, ta píše, zrovna dělám tortily s kuřecím masem a zeleninkou a u toho vás samozřejmě poslouchám. Odpoledne se chystáme s rodinou na kolo. Kdybyste mi zahráli Firestone od Kaiga, byl by ten den ještě krásnější. Markét, a on bude už za chvíli. No a ještě taky zpráva od cestovatelů. Prosím vás, tady máme přání na Činaský jakse. Píšou, vracíme se ze Zakynthosu autem a posloucháme celou dobu. Teď jsme momentálně na Slovensku, tak ať se nám líp jede a zdravíme Čechy v okolí, co taky poslouchají. Michal, Monika, Erinka. Hele, tyjo, jste hustý? Tak ať vám cesta utíká. Za chvilku tím pádem. Jeden Kaigo a Firestone a k tomu ještě... A k tomu ještě Činasky. Díky moc, že jste se všichni zapojili.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Dobrovoľníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
3: Lenny Kravitz. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásný sváteční den a za chvíli 12. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Obliba výdejních boxů v Česku nadále výrazně roste a z některých internetových obchodů do nich již směřuje více než polovina všech zákaznických zásilek. Zástupci e-shopu a logistických firem to připisují především pohodlí, flexibilitě a 24-hodinové dostupnosti, kterou tento způsob doručení zákazníkům nabízí. Klasické doručení kurýrem na adresu však i přes tento silný trend nadále zůstává klíčovou a oblíbenou službou. Na Pražském hradě dnes končí mimořádná výstava českých korunovačních klenotů a zájem veřejnosti v samotném závěru akce dosáhl vrcholu. Lidé, kteří se chtějí podívat na svatováclavskou korunu a další vzácné insignie ve Vladislavském sále, musí v dlouhých frontách sahajících až do zahrad počítat s čekáním přesahujícím 2 až 3 hodiny. A pojďme také na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. Do nové sezóny vstoupí Bruins už v úterý zápasem proti New Yorku Rangers. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Pohádkový je teď letohrádek Mitrovských na Starém Brně. Památka nedaleko výstaviště otevřela velkou výstavu originálních kostýmů z dílny Studia Barrandov. Zblízka si tady můžete prohlédnout rekvizity a šaty z oblíbených českých pohádek režiséra Zdeňka Trošky, mimo jiné princezny Zemlejna nebo z Pekla štěstí. Z Brna Jitka Valášková.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
5: Pokud jste čekali na krásné počasí, tak jste se trefili. Bude většinou jasno na severu a západě Čech až oblačno, ale nejvyšší odpolední teploty až 25 stupňů Celsia.
8: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, minuta po 12. hodině s vámi Kateřina Pechová a další porce těch nejlepších hitů. Na start hodiny Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe.

David Guetta, tedy Swims a taky Tones and I. Posloucháte Hit Radio. A Taylor Swift opět v noci na VMA ukázala, proč je hudební vesmír jenom její hřiště. Vyhrála hlavní kategorii klip roku s videem k písni The Fate of Ophelia a je to fascinující, protože Taylor si ty klipy i sama režíruje. Jo? Takže ta soška astronauta je pro ní víc o filmařině než o zpěvu. Neskutečný. Prostě sledujeme někoho, kdo v přímém přenosu betonuje svůj status absolutně největší hvězdy století. Takhle, na pódiu vypadala, že jí to pořád upřímně dojímá, jo, což je hezký, i když už má doma na tyhle ceny pravděpodobně vyhrazenou celou jednu místnost. Možná i dvě. Jo. Je to taková mašina na úspěch, která se doopravdy nezastavuje, takže myslím si, že vzhledem k tomu, že Taylor vyhrává tak moc často, že ostatní nominovaní už na ty gala večery

0: Rosé a Bruno Mars s námi na Hit Radio. No a dneska ještě volný den pro většinu z vás, doufám, že si to užíváte, ale nebojte, je i důvod se těšit na ten klasický pracovní den, jo? Zítra ráno už totiž opět snídaně šampionů a opět taky rychlá pětka. A pozor, celý týden jsou ve hře poukazy na 5 000 korun od Citizen, takže si můžete vybrat oblečení do městské džungle, kterému hlavně můžete věřit, protože oblečení Citizen odolává špíně, potu i pachu, což tady v tom počasí ideální věc, jo? Hlavně vás podrží v každodenních situacích. Takže nezapomeňte, zítra ráno rychlá pětka, voucher na 5 000 od Citizen. No za chvilku už douší tenhle král Lenny Kravitz, taky Sia nebo Guru Josh Project.
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.

0: Košickáš!
1: Hej, brácho, nadechni sa. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasne. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
3: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
4: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Príglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprieglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Príglu.
5: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
6: A právě tady vzniká Brno 1.
5: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
6: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
5: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
6: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
5: Více na www.brno1.cz.
6: Bydlení na plný plyn.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lenny Kravitz a Again. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne už. No, to se může stát. Každopádně, prosím vás, máme tady velké výročí a asi vás to překvapí. Samoobslužné boxy mají dneska 5 let. Chápete to? Jenom 5 let? Přijde, že jsme se s nimi zžili, jak kdyby to bylo už 20. Jo, dneska jich je v Česku 19 tisíc, což je teda velký číslo. A v podstatě už se asi většina z nás nedovede představit, že by tady nebyli. Jo, protože i to, jak to občas hyzdí okolí, už jsme si téměř zvykli. A je to skvělý v tom, že prostě nemusíte s nikým mluvit, jo. Nikdo na vás netlačí, nebo dobře, trošku jo, protože já miluju takový to, když vám doručí balík a přijde SMSka. No ale vyzvedni si to už jako do dneška, jo. Jinak konec, jo. Ale jinak je to prostě skvělý. Je to skvělá věc pro introverty. Možná to nejlepší, co lidstvo od vynálezu e-mailu vymyslelo. Naprosto skvělá věc. A ten zvuk. Když se otevřou ty dvířka boxu, to je jak když zazvoní zvonek, když přichází Ježíšek. Co?
1: Let's go.

0: DJ Antoine a The Beach Shakers, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a krásné sváteční pondělí vám všem. Za chvilku 13 hodin já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho svátečního dne, ať už slavíte nohama nahoře nebo prací, jo, nějak se to prostě oslavit musí. Užijte si moc tenhle krásný den, který je vyloženě jako babí léto, kdyby bylo v učebnici, jo, tak by takhle vypadalo. Moc si to užijte, další hity k tomu za chvilku. Skvělý Damiano David, taky Sunfelt nebo Wiz Khalifa. Mějte se krásně, ahoj.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.
7: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
8: Hit Radio.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Ladíte Hit Radio City Brno, máme za 15 vteřin 13. hodinu a znamená to, že se jdeme podívat na to, jak se nám na Jižní Moravě jezdí, a vzhledem k tomu, že máme státní svátek, tak to není vůbec žádná katastrofa, naopak je to celkem pohoda. Jen pozor, na D1 u Brna nad 200,5 kilometru, tady ve směru na Vyškov stojí u hranice porouchané osobní auto, tak dejte pozor. Jinak, kdybyste měli jakékoliv informace, můžete nám dát vědět na známých komunikačních kanálech, budeme se na vaše informace z dopravy těšit.
3: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
4: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Jsou tady krátké zprávy ve 13 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Babí léto je tady. Česko čeká slunečný týden s teplotami až kolem 25 stupňů. Pršet by podle meteorologů nemělo, pouze z rána se mohou místy objevit mlhy. I zítra zůstane jasno nebo skoro jasno, teploty opět začnou padat až o víkendu. Výdejní boxy jsou v Česku stále více oblíbenější. V Evropě zároveň patříme k zemím, kde je jich nejvíce. Lidé si díky nim mohou zásilky vyzvednout téměř kdykoliv, a to bez čekání na kurýra. Ne všichni, ale jejich rozmach vítají. Kritici upozorňují na jejich umisťování do veřejného prostoru, omezenou kapacitu schránek nebo také na riziko vykradení. Maďarský parlament dnes zbavil imunity premiéra Petra Maďara a dva bývalé ministry z vlády Viktora Orbána. Důvodem jsou odlišné kauzy. Maďar je podle informací vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu a dvojce exministrů mimo jiné kvůli podezření z korupce. Maďar poslance vyzval ke svému vydání, aby mohl očistit své jméno, píše o tom agentura AFP. No a zpěvačka Taylor Swift se stala nejúspěšnější umělkyní v historii cen Video Music Awards hudební televize MTV. Na letošním předávání získala 3 ocenění a s celkovými 33 trofejemi tak překonala dosavadní rekord Beyoncé. Hlavní cenu za videoklip roku získala za píseň The Fate of Ophelia. Skladbu mimo jiné věnovala v srpnu zesnulé Dolly Parton.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: No a aby byl zpravodajský servis kompletní, tak se mrkneme taky na oblohu, i když tam nic neuvidíme, když budeme vykládat, dneska je krásné babí léto. Máme teploty, které tedy rosničky nám přeturčily na 22 až 25 stupňů Celsia. Já jsem takový pocit neměl, jsem trošku zimouřivej, pravda. Typoval bych to opravdu na tu spodní hranici těch 22, ale pokud jste někde na sluníčku, třeba na Príglu, a dáváte si zmrzku nebo něco dobrýho, protože tam je všechno otevřený, tam je úplně full sezóna. Dneska tak si určitě užíváte třeba i těch 25. Kdo ví, klidně nám pošlete třeba na naše WhatsAppové číslo, jak si třeba dáváte zmrzku, langoše nebo nějakou prasárničku, když máme ten volný den a užíváte si ho ať už kdekoliv v Brně. To počasí nám určitě bude i přát. K večeru tedy bude vítr, který by měl odpoledne začít foukat trošku zase naopak slábnout, takže ano, i větrno dneska bude. Tak kdybyste šli třeba na paddleboard a měli, já nevím, nějaký neopren a vydrželi to, tak opatrně, kdyby nefoukalo, anebo naopak foukalo trochu více.
0: Hit Radio City Brno.
2: Odbyla 13. hodina, je s vámi Jirka Flajsik a na start hodiny tady je třeba Alex Warren, anebo teď Kaskáda, Every Time We Touch. Tak jdeme na to.

tohle je mi velmi blízký, protože mandraže pochází z Plzně stejně jako já. Tanči, dokud můžeš, my tedy na svatbách používáme spíš tedy rčení. Tanči, jako by se nikdo nedíval, protože svatební sezona je tedy pomaličko za náma, pravda, ale tam se někdy vyplatí opravdu tančit, jako by se nikdo nedíval, protože ty taneční kreace někdy jsou, řekněme si, komické. Ale to jsme tak jako byli u mandraže, teď půjdeme někam úplně jinam, ale půjdeme za zvířátkama a pravda trošku úplně jinak, protože Zoo Brno, ta se dá nově prozkoumat úplně jinak, než jen procházkou mezi výběhy a pozorovat zvířátka. Jestli vás zajímají čísla, grafy, jak třeba ovlivňuje počasí, návštěvnost a podobně, tak Zoo Brno spustila veřejný interaktivní přehled dat, kde si můžete porovnat třeba návštěvnost v různých měsících a letech a sledovat, jak ji ovlivňují právě různé okolnosti. Mě právě vždycky zajímalo, třeba když je veřejné krmení třeba na Vánoce, které nás čekají, kolik tam je lidí, jestli je tam nával a podobně. Takže pokud vás stejně jako mě zajímá, kdy je v zoo právě ten největší zmiňovaný nával, nebo jak se návštěvnost mění v čase a podobně, teď si to můžete sami proklikat v grafech a mně to přijde opravdu hodně a hodně cool a hodně zajímavý. Tak za mě super, za chviličku třeba Alok a Bruno Martini a teď hned startuje už tady pode mnou Shakira. Shakiru mám rád, Shakiru miluju a tuhle písničku, ta nás hodně sklidní. Máme volný den, tak pojďme hezky slow down.

0: Alok Bruno Martini, Hear Me Now se jmenuje hit, který je už vlastně 10 let starý. Už je to taková vlastně 10 let stará vykopávka. A je pravda, že ale pozor, Alok, jako oni jako mají další písničky, mají dokonce i novinky. Dokonce v září teďka konkrétně, což je vlastně aktuální, že září ještě stále máme, vydal nový track, jmenuje se Keep Up. Určitě mrkněte na Spotify nebo na další platformy. Myslím, že to stojí za to, abyste si tuhle novinku po 10 letech, pokud se vám hitovka Hear Me Now líbí na Hit Radio City Brno, tak si klidně i další poslechněte. Za malou chvíli budeme ale společně tady na Hit Radio hledat poklad. Máte rádi poklady? Já miluju zlato, všechno, co se třpití. Tak Lesy města Brna něco podobného taky mají. A my vám dáme nějaká indicie k tomu, abyste třeba i dneska ten poklad, pokud hledáte zlatý podzim z Lesy města Brna, tak abyste ten dnešní poklad našli. Indicie jsou důležité, vydržte, do té doby třeba Sofian anebo Christina Perry na Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu. Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: No, I can't take one more step towards you.

Tak asi se to Sofiánovi povedlo, myslím. Léto s tebou, je to pravda trošičku jiný než píseň, která je originál z roku tuším 1976 od Jirky Schellingera, kde to vlastně naspíval s kapelou Františka Ringo Čecha. Ale to vůbec nevadí, já teda ten originál, ten chraplák mám jako radši. Přiznávám to úplně otevřeně, Sofiane sorry, i když se trošku známe, ale to nevadí, hele, každý nemůže mít úplně nejlepší písničku. Za chviličku Taylor Swift, ale teď hned půjdeme na Zlatý podzim, který mně se moc líbí, za prvý podzim mám moc rád, ale pozor, pokračujeme právě v soutěži Zlatý podzim, kterou pro vás připravili Lesy města Brna a u nás na Hit Radio City Brno se dozvídáte vždycky nějaké ty indicie. To znamená, pokud už máte doma svůj zlatý úlovek, tak gratuluju. Pokud ještě ne, tak dneska máte další příležitost vyrazit do přírody a trochu si zahrát na hledače pokladů. A teď už pozorně poslouchejte, protože přichází právě dnešní nápověda neboli indicie. Takže 30-metrový buk v lese pod Myslivnou. Ve městě. Teď si řeknete, tak to jsme pěkně v háji, ale já vám napovím, že možná jste v Masarykově háji. Rozumíme. Takže schválně, kdo z vás už teďka tuší, kam dneska vyrazíte? Pokud víte, tak je to dobře. Já jenom připomínám, že Lesy města Brna ukrývají každý soutěžní den 3 zlaťáky, každý v hodnotě 1000 korun, tak jenom abyste jako věděli. Takže teď už je na vás, jak jako vyrazíte. Jestli nasadíte pořádné boty, já nevím, pedály a kola vezmete, nebo budete trektory a poběžíte, nebo budete jen tak jako procházkou. Samozřejmě důvtipu se meze nekladou, určitě vyrazte za dobrodružstvím podzimním a zlaťáky přeju, abyste našli a abyste tam hlavně byli první, protože teď už samozřejmě víte, kam vyrazit a to za to vždycky stojí. Další hity, jak jsem říkal, Taylor Swift, anebo teď Calvin Harris, John Newman. A tahle hit, anebo tenhle hit, se jmenuje Blame. Tak užívejte. Hezky den.

0: Taylor Swift, Shake It Up, a v které pohádce to bylo, no tak nebyly ty zvířátka, zpívej se to jmenovalo, tam bylo zvířátek, dokonce i pejsci tam byli, bylo to fajn, no a když už jsme teda u pejsku, tak já vás určitě pozvu na 14. hodinu, kdy budeme tady z našeho pevného studia na brněnském výstavišti přepojovat do našeho mobilního studia, protože naše mobilní studio a náš promo tým v jedné fázi vyrazili na Vinohradský psí den a jubilejní běh a pochod pro útulky v Brně v Vinohradech. Takže jestli vás zajímá, co se tam všechno bude dít, jestli byste tam chtěli ještě vyrazit, tak určitě zůstaňte naladěni, protože přesně po zprávách ve 14 hodin se pokusíme právě přepojit do našeho mobilního externího studia, kde už kolegyně Peťa, naše moderátorka, se na vás těší. Do té doby třeba David Kušner, anebo Five a Queen, We Will Rock You.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: V závěru hodiny Jelena Magdaléna, ladíte Hit Radio City Brno, před námi zprávy a taky pohled na to, jak se nám jezdí na Jižní Moravě. A jezdí se celkem dobře, vzhledem k tomu, že máme volný pracovní den a volné pondělí, tak je to naprosto pohodička, nikde žádné extra kolony, spíš večer čekáme nápor, až se budete vracet. Každopádně teď máme překážku na 2,5 km ve směru na Vyškov, tady stojí Ukrajince porouchané auto a stále tam překáží provozu, tak dávejte pozor. Jiné dopravní komplikace hlášeny nemáme, tak přejeme šťastnou cestu.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin. Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: On air,
5: online
6: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes si připomínáme Den české státnosti. Ten připadá na svátek svatého Václava, knížete z rodu Přemyslovců. Václav je symbolem počátku české státnosti a spojuje v sobě středověké vladařství s mučednictvím. Jen dodám, že státní svátek 28. září je rovněž spojován s pracovním volnem. Píše o tom server CNN Prima News. Češi se obávají dalšího zdražování energií. Vyšší ceny očekává 60% domácností. To je nejvíce za poslední 2 roky. Zlevnění naopak čeká jen 7% lidí a za důvody zdražování nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Změnu dodavatele plánuje pouze každý 7. Čech. Více než 3/4 ji pak vůbec nezvažují. Vyplývá to z průzkumu společnosti EPET Energie. Z hor v indonéské Papuji mizí poslední zbytky takzvaného věčného sněhu. Ledovce nedaleko rovníků rychle ustupují a podle odhadů by mohly kvůli klimatickým změnám úplně zmizet už během 1 až 2 let. Ještě před 100 lety přitom sníh a trvalý led pokrývaly všechny 4 hlavní vrcholy pohoří Sudirman. No a útočník Martin Nečas z Coloreda bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka. Žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlsen z Anaheimu s částkou 20,8 milionů dolarů.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: A pojďme ještě na počasí, to dnešní je opravdu nádherné, svítí nám sluníčko, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, což je naprosto perfektní na volný pracovní den, líp to víc, přiznejme si, nemohlo. Dnešní počasí bude takhle až do večera, během noci čekáme, pravda, bez oblačnosti, ale bude chladno. Teploty během noci kolem až 7 stupňů Celsia, až tam nám může klesnout teploměr, nicméně pokud se pořádně oblečete, můžete si užít večer i pěknou romantiku při pohledu třeba na hvězdy.
6: Hit Radio City Brno.
0: Odbyla 14. hodina, zdraví vás Jirka Flajsik na vlnách Hit Radio City Brno. No a za malou chvíli se přepojíme na naše mobilní externí studio, kde totiž budeme dnes tak trošku živě vysílat. A pozor, něco se chystá. Co konkrétně, to už vám za chviličku prozradí kolegyně Peťa, ale já vám můžu říct, že Vinohradský psí den a jubilejní běh a pochod pro útulky dnes startuje. Více za chvilku. No a teď už Imagine Dragons, Believer.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Krásné odpoledne přímo z brněnských Vinohrad. My tady máme jubilejní 10. běh, pochod vlastně i pro útulky. A já si myslím, že dnešní živé vysílání by se mohlo tak jako zahájit vrf, vrf, vrf, vrf. Možná bychom si mohli zaštěkat i se zakladatelem. se zakladatelem, což je Petr Sokolík, který vlastně celé tohle zorganizoval nejenom tady v Brně, ale je to po celé České republice. Krásný den, Petře.
2: Hezké odpoledne.
1: Já jsem si myslela, že taky zaštěkáte, ale to můžeme dělat až na závěr, jo, aby si naši posluchači počkali. Spíše nám řekněte, jak to vůbec celé začalo. Já jsem slyšela, že vy jste se dohodl s partou kamarádů, že si půjdete zaběhnout a že přitom jako podpoříte dobrou věc, teda podpoříte pejsky. Mm-hmm.
2: No je to tak, tato myšlenka vznikla před 13 lety, kdy jsem pozval svý kámoše, aby jsme se šli zaběhat, abychom pomohli útulkům, aby si s sebou vzali 100 korun s tím, že po běhu si půjdeme dát pivo a mysleli jsme, že tady tím to skončí. Bylo nás asi 22 lidí a na místě jsme udělali 4000 korun a těm lidem se to líbilo, ta myšlenka, jakože i oni můžou pomáhat. A tak mi říkali, tak já půjdu zase příští rok a vemu další lidi a najednou další rok už nás tam bylo ne 22, ale 300 lidí.
1: A když se teďka ohlédneme, protože tento brněnský běh pro útulky, tak je poslední v řadě, tak když si vezmete tu úspěšnost, kolik jste zatím jako zhruba vybrali pro pejsky, pro útulky, týraná zvířata?
2: My už jako neděláme pouze dneska ty běhy. Ty běhy jsou taková ta akce, kdy nechceme ztratit kontakt s lidmi, co nás znají, ale vlastně pomáháme celoročně útulkům, psím, kočičím, fakt tam jsou úplně zastoupený všechny, hospodářská zvířata, fretky, holuby a tak. A dneska víme to, že je to částka 39 milionů 900 tisíc, co jsme poslali na útulky.
1: To je neuvěřitelný. Kolik jako pejskům se muselo už pomoci? A když se vás tam na nějaký příběh, který si hnedka vybavíte, který byl jako hodně silný, ale s tím dobrým koncem, protože vy tady o tohle se zaslu, nebo vždycky jako pro tohle kopete, aby to mělo ten dobrý konec, byť se to na začátku nezdá.
2: Úplně mě napadá pes Hubert. Ten tady za chviličku tady vystoupí s váma Honza Musil. To je pejsek, co byl v útulku 1223 dnů. Jo, fakt si vemte, kolik to je jako let. A tenhle ten pejsek byl v útulku, nikdo o něj neměl zájem a já jsem ho sdílel. A Honza je skvělý, že nás vlastně podporuje, sdílí naše příspěvky. A když viděl, že nikdo ho nechce, tak řekl, hele Petře, my si tam jedeme a my ho vezmeme k sobě. A o tom on tady asi bude za chvilku poměr říkat. Takže to je za mě jako nejsilnější příběh.
1: A proč ho nikdo nechtěl? Kvůli čemu?
2: Dneska je doba, jakože lidi vzdávají věci na začátku, takže majitel, co si vzal Hubíka před ním, tak si ho vzal kvůli tomu, že Hubert šel do špajsky jasně dvajíčka. Kvůli tomu se zbavil pejska a dal ho do útulku.
1: Kdyby se každý měl zbavovat jako pejska na základě toho, že něco provede, tak nikdo nemá doma psa.
2: No, ale je to bohužel dneska doba, že se ukončují nejenom vztahy s lidmi, ale i s pejskama kvůli takovýhle blbosti.
1: A jak třeba lidé, kteří zjistí, že někde třeba v jejich sousedství nebo v okolí je třeba nějaké týrané zvířátko, jak postupovat? Protože nikdo nechce přímo do toho zasahovat, na někoho zvonit nebo něco podnikat, tak jak tomu, co může pro to udělat jiného?
2: To je vlastně věc, co hodně vlastně řeším, že vlastně jako upozorňuji KVSku na tyhle ty případy. Lidi chápu, že mají dost často obavy, že nechtějí přesně jako vyvolat nějaký sousedský jako potíže, ale ty lidi mi to posílají, tyhle ty příběhy, a já to vlastně řeším za ně. Ale vždycky říkám, hlavně zkuste mít ty důkazy, jo. Zkuste, když vidíte, že někdo se chová špatně k tím zvířatům, mít to natočený, nafocený, a to je něco, s čím pak my můžeme dělat. Ale vlastně lidi mi to posílají a já na základě i toho, že už dneska máme nějaké jméno, tak vlastně oslovuju KVSku, obce, policii a v mnoha případech se nám podaří ty zvířata. I jako docela případy, kdy lidi říkají, není šance, tak je pak jim pomoct.
1: A tak v podstatě dneska si každý natáčí úplně všechno, všechno si fotí, takže ono to moc jako nebude něco jiného. Prostě si natočíte jídlo a když tam uvidíte, že někdo se chová špatně k pejskovi, tak uděláte švenk a natočíte i tady tohle a pak to pošlete. Třeba tady Petru Sokolíkovi.
2: Ano, ano, je to tak a hlavně nezavírejte oči a klidně mi to pošlete a tě nějaká šance, že jim pomůžeme.
1: A co se týče ještě programu běhu pro útulky, nebo co tady návštěvníci můžou zažít, teďka to myslím tak, že pokud naši posluchači Hit Rádia City Brno teďka to ladí v autě, takže by to otočili a jeli přímo k nám, jestli stihnou ještě ten běh ve tři. Možná jo.
2: Stihnete, je to za 50 minut, je to, není to žádný závod, nemáme tady žádný měření času, nemáme vítěze. Když to vemete tak, tak je to nějaká hodinka, kdy vy můžete tady pomoct zvířatům, co jsou třeba přesně jako Hubík, takovouhle dobu v útulku.

0: nejenom pomoc pejskům, ale ostatním zvířátkům. A já jsem se teďka o tom bavila se zakladatelem, což je Petr Sokolík. Moc děkuji a hlavně děkujeme my všichni, že děláte to, co děláte a to děláte dál.
1: Děkuju a já jsem to slíbil.
2: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Krásné odpoledne, pokračujeme z běhu pro útulky, který odstartuje ve 3 hodiny odpoledne. Jsme na Vinohradech, ještě si můžete registrovat. A já jsem tady s někým, kdo podporuje tady tu organizaci už strašně moc dlouho, a je to výborný moderátor Honza Musil. Krásný den.
2: Petro, ahoj, a zdravím všechny posluchače. Hezké odpoledne.
1: Honzo, já jsem slyšela, že ty ses dostal vlastně do křížku, ale do spojení s Petrem Sokolíkem, díky tomu, že jsi vzal Huberta pejska, kterého nikdo nechtěl.
2: Ono to bylo ještě složitější, já Petra znám strašně dlouho, já znám 13 let a tam začala vlastně taková ta podvědomá spolupráce s tím, co se potom tradovalo, to znamená, že založil Běh pro útulky jako takovej. Ale Hubert je kapitola sama o sobě, protože Hubert byl opravdu pes, který prošel různými útulky během svého života. Mm-hmm. A vlastně, kdybych to zcrknul, tak jenom 3 měsíce byl v rodině za svůj život. A my jsme si ho brali jako 9letýho. Mm-hmm. A byla to taková ta zhoda okolností, kdy člověk sdílí pejsky z různých útulků, mm-hmm, a Petr takhle jako za Běh útulky, pro útulky sdílel vlastně Huberta, který byl z poděbradskýho psího útulku Harik. No a já jsem ho sdílel. A pak jsem si myslel, už se nezdílí dál, takže Hubert má samozřejmě zase domov. No ale opak by pravdou, asi za měsíc a půl se objevil Hubert znovu na sítí. A já jsem si říkal, ježiš, chudák pes, zase nic, tak jsem ho zase sdílel. No ale zavolal jsem Petrovi, že Hubert, jsem si myslel, že už má svůj domov, a on mi vysvětloval, že sice byli lidé, kteří si ho vzali, ale ten den ho ještě vrátili zpátky. Že jim to stačilo, ta procházka.
1: To snad není možný.
2: To jsou ty smutný příběhy, které jsou. No a já jsem se spojil hnedka pracovně se svým Kubou, který byl v práci. Říkám, prosím tě, je tady ten a ten pes, poslal jsem mu fotku. A Kuba říkal, ať řeknu cokoliv, tak stejně jedeme pro psa. Takže jsme opravdu druhý den jeli pro psa. Pro mě bylo hezký, já to teďka celý zkracuju, ten příběh, že na nás v Hariku čekal opravdu i Petr. Byla tam i ta, která se o Huberta starala, Janička, a shodou okolností ten den strašně pršelo. Ale nám to připadalo tak, že Hubertovi prší štěstí. Protože my jsme ho fakt přivedli domů, u nás je 8 holčin.

0: holčiček, nebo bylo 8 holčiček psích, takže začalo takový to kamarádění večer o 9:30, ale všechno jsme to zvládli na jedničku, teda Hubert hlavně. No a dneska už je to víc jak rok, už jsme oslavili 10. narozeniny, kulatiny. Je to dědek ze vším všudy, takovej ten jako umazlený, majetnický, protože on to teďka vzal za svý, jako tu svoji rodinu, a chodí za náma úplně všude. Kdo má pejsky, tak ví, že záchod není výjimkou.
1: A co se týče, ty jsi říkal, že máte doma kolik, teda teďka celkově 9 pejsků.
0: 9 pejsků, 8 ženských a jedno kluka.
1: Jak to vypadá takhle, protože mám někdy co dělat jako s jednou čivavou, tak jako já chci nějakou
0: pozor,
1: radu.
0: Pozor, ale ty mluvíš pejsci a čivava, to je rozdíl, jo? Čivava je svébytný pes. Ne. My máme buldoky, máme mopsíky, máme buldočky, máme minibulíka, máme Huberta. Víš co, já vždycky říkám, jakmile máš jednoho psa, rozhodneš se mít druhýho, což jednou poznáš. To jde s věkem.
1: Ano, dobře.
0: Jo? A jakmile si pořídíš druhýho, pak je úplně jedno, jestli máš 3 nebo 9. Pak je to jedno. Pokud máš,
1: je to smečka, že?
0: Tak, a pokud máš to prostředí, který je, a my máme opravdu velkou zahradu, velký dům, tak pejsci mají dokonce svůj dům, takže je to hrozně fajn a tam už to nepočítáš.
1: A co by si poradil lidem, kteří zvažují, že by si pořídili pejska, ale pořád říkají, jo, my chceme jako klasického pejska, nechceme z útulku, tak proč si vzít pejska z útulku?
0: Já si myslím, že to je úplně jedinečná příležitost. Jednak pejskovi dát domov, dát mu lásku, protože pejsek z útulku, a to teďka není fráze, jo, protože samozřejmě jsou tam pejsci, kteří mají složitý osudy, musí mít zkušenýho chovatele. To tak prostě je, že nemůže si jen tak někdo třeba s dětma nebo starý člověk pořídit pejska z útulku. Ale pak jsou útulkáči, kteří snesou vlastně úplně kohokoliv, cokoliv, jenom chtějí být doma, chtějí pomazlit, chtějí tu lásku. A já vždycky říkám, že vás vlastně přejde taková ta část života, kdy musíte vychovávat pejska, naučit ho čůrat venku, aby něco nekousal. To útulkáči v 99% nedělají.
1: To je
0: ten
1: dobrý.
0: Pejsek je fakt naučený. A jsou to i věci, jezdit v autě, chodit k veterináři, protože útulkáči jsou naučený na veterináři. Takže odpadá opravdu taková ta řehole toho pořízení si psa, jako ano. Miminka. Jasně, nemáš miminko, to je pravda, ale máš kopec lásky. To je prostě to jedinečný. Takže pejsci z útulku.
1: Já jsem slyšela, že hlavně ty pejsci z útulku, že jsou víc vděční.
0: Určitě.
1: Že třeba ti naši jsou takový víc rozmlsaní, nebo když mluvím teda za to svoje 4 nohy, takže už to
0: všechno
1: bude... Já myslím,
0: že mluví za manžela.
1: To taky. Ale že jsou víc rozmazlení, ale ten útulkáček, že je takový jako vděčný za cokoliv, za pomazení, za všechno.
0: Je to tak, a já vždycky říkám, hlavně u těch starších útulkáčů, tam už běží čas, jako v mnoha ohledech běží čas, a já si myslím, že každá chvíle, kdy ten pejsek zažije lásku na starý kolena, je to nejlepší, co člověk může pro psa udělat.
1: No a pokud se někdo zavíte na Brněnské Vinohrady, je tady útulek, který vyloženě má teda už teď dnes tady v nabídce nějaké pejsky, že někdo, kdyby se rozhodl, tak si rovno ho může odvést domů?
0: Je jich tady několik, nemají je tady fyzicky, teda jeden tady fyzicky je, ale zase je to o dohodě a je to o tom vybrat si toho správného psa, protože já zase říkám, a to teďka budu mluvit proti tady těm akcím malinko, člověk, jak je ta euforie, přijdeš, vidíš pejsky, teď vidíš je v těch kocích, který jsou jenom přepravní, tak si říkáš, chudák malej, a vezmeš si psa, ale vlastně člověk zjistí, že druhý den ta realita je úplně jiná. Zítra přijde všední úterý, jdeš do práce, děti jdou do školy třeba podobně, a už začínáš přemýšlet, jestli jsi udělal dobře. Takže vždycky rozvaha na prvním místě, připravit se fyzicky, psychicky, finančně na to, že budeš mít doma psa, a potom se vypravit do jakýhokoliv útulku, podívat se na jakoukoliv stránku, protože všichni mají dneska Instagram, Facebook, sociální sítě nebo webové stránky,
1: ano.
0: A tam si vybrat toho, který vlastně odpovídá.
1: Takže bez impulzu to řadí, nebo to spíš radí Honza Musil, úžasný moderátor, hlavně člen, že jo, týmu Běh pro útulky, který tady tu krásnou akci moderuje. A kdyby si měl ještě vybrat jednu věc, na kterou by ještě návštěvníci měli přijít, co třeba stihnou?
0: Já si myslím, že stihnou to nejdůležitější, a to je ten běh. A já nechci nikoho vyděsit slovíčkem běh, protože ono nejde o běh, ono jsou pejsci, kteří běhají, a páničci a paničky, kteří běhají, a pak jsou lenivci, kteří se jdou jenom projít. Já si myslím, že symbol té akce je důležitý, i když přijdete za 5:30, anebo potom odpoledne vy pokračujete dál, tak je to vždycky o té pomoci. Je to najít prostě tu 100 korunu, buď to na kafe, nebo teda zaplatit si registraci za 200 a víš, že pomáháš spoustě dalších pejsků, protože koruna ke koruně je strašně důležitá a řekněme si na rovinu, co dneska znamená 200. Nic.
1: Přesně tak, ale pro toho pejska to může znamenat mnoho a když se tak koukám okolo nás, je tady už strašně moc lidí, kteří chtějí podpořit, takže já si myslím, že dnešní den rozhodně vyjde nejenom co se týče počasí, že jo?
0: To je úplně 100%. Já si myslím, že vyjde i na počet lidí, protože co jsou moje informace z loňska, tak je tady už jednou tolik lidí, což je krásný.
1: Tak moc děkujeme, to byl moderátor Honza Musil.
0: Hodně štěstí.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Spousta pejsků, spousta páníčků. Doteď jsme probírali na brněnských Vinohradech, hlavně pejsky, protože je tady 10. jubilejní běh i pochod pro pejsky. Ale já si myslím, že by tady měli mít i zastoupení jiná zvířátka, a to srnčátka, protože tady máme spolek pro zvířata. Záchrana srnčat a mláďata před sečením. A je tady se mnou Ajka Bergrová. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, dobrý den.
1: Já jsem o této problematice právě slyšela teďka teprve nedávno, vlastně ve spojení bych pro útulky, protože spousta lidí ani neví, že takový problém je. Tak jestli nám můžete popsat, jak takhle, jak srnčátka zachraňujete a proč je vůbec je potřeba zachránit?
2: Ano, přesně je to tak. Srnčátka se bohužel narodí do míst, kde vlastně dochází už od nějakého května k sečení, takže když ty zvířátka tam zůstanou, tak to nedopadne dobře. My vlastně jsme spolek, který vyhledává pomocí dronů s termovizí mláďata, nejen teda srnčata, ale i další mláďata.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Za půl hodinky už nám startuje 10. jubilejní běh pro útulky a my nemůžeme ani opomenout hlavního partnera akce. Je tady se mnou Jana Marešová. Vy všichni velmi dobře znáte, jsou to třeba i pochoutky, že jo, Jani? Krásné odpoledne.
2: Dobrý den posluchačům, dobrý den. Ano, v Akinu jsou pochoutky a krmiva pro pejsky a kočičky.
1: A máte je tady sebou, protože tady je tolik pejsků, že já se bojím, jestli vás jako nevyrabují, jako na tom vašem stánku.
2: Máme tady stánek a máme ho úplně naplněný spoustou pamlsků, jak pro pejsky, tak pro kočičky. Naše oblíbená masíčka, samozřejmě nechybí tréninkovky a spoustu dalšího, takže určitě přijďte se podívat. Mm-hmm.
1: A proč jste se rozhodli podpořit právě tady tento běh pro útulky a jak dlouho už je podporujete jako partner akce hlavní?
2: Běh pro útulky je úžasná věc, hrozně rádi podporujeme to, co nám dává smysl. Věříme, že všichni pejskové a kočičky se zaslouží naši lásku a péči, jak ty, co máme doma, tak i ty, co jsou v útulkách. A věříme, že tahle naše podpora tu lásku a péči násobí. A my jsme byli v Praze, včera v Olomouci a dneska v Brně a musím říct, že je to úžasná akce s báječnou atmosférou a jsme tady už pátý ročník.
1: Ale hlavně já si myslím, že lidé, co jdou podpořit právě pejsky, tak tu atmosféru udělají jednoznačně. A myslíte si, že firmy teďka čím dál víc pomáhají právě útulkům a podporují takto právě zvířátka, které si sami pomoct nemohou?
2: Myslím si, že ano, že ta pomoc tady byla a je pořád, ale díky sociálním sítím je možnost ty informace šířit a to si myslím, že je velmi důležité. Nejenom podpořit ten útulek jako takový, ale zejména šířit ty informace, že ta podpora je možná, kolika způsoby je možná a...
1: Tak. Určitě. A co se týče našich pejsků, které máme doma, tak co si myslíte, že bychom neměli opomenout třeba v krmivu, nebo jak zařídit, aby ten náš pejsek byl zdravý co nejdéle?
2: Myslím si, že je důležitá zejména vyvážená strava, vyvážená péče, kompletní krmivo, doplnit opamlsky, které motivují k nějaké výchově a výcviku. Dnes to vidíme čím dál tím častěji. Lidi často chodí do různých, na různé cvičáky, na různé trenéry, takže si myslím, že teďkon je to velké téma a nejenom ta výživa, ale i ta výchova, že je důležitá vlastně ku spokojenosti toho pejska. Takové to napojení, to si myslím, že to je něco, co pejsci s námi umí. Prostě taková to souznění, taková ta psí duše. Takže jak je tam jak to ratio, ta kvalitní strava a péče, ale i zároveň takový to souznění a myslím si, že to je ta největší spokojenost, jakou ten pejsek a kočička můžou od nás dostat.
1: No, záleží, jestli to chytá ta druhá strana. Já mám pocit, že jako souzním, že chci, aby poslouchal, ale jako ta druhá strana úplně to asi nechápe. Jenom teda, když držím v ruce ten pamlsek, tak to dá pás, to dá i druhou pás, dokonce udělá i otočku, ale bez pamlsku, tak ani neví, že existuju.
2: Jak se říká za basíčka cokoliv, známe to od našich zákazníků, ale potom takový to, když si lehnete doma na gauč, nebo potom se zatulíte do postele, tak to je prostě to, co je pak to sklidnění se a kdy ten ocásek a ten chlupáč se k vám přitulí a to je přesně to, o čem se bavím, co myslím. To je pak to, co dokážou dát nám zpátky a proč za to stojí pro ně všechny ty pamlsky, krmiva zhánět, vybírat to nejlepší, to, co mají nejradši v různý příchutě a tvary a vlastně na konci dne je to pro nás obrovská láska a radost.
1: Je, to bylo krásně řečeno, myslím, že to, k tomu už není potřeba nic dodat. To byla Jana Marešová, hlavní partner akce Akinu, nebo za hlavního partnera. Moc děkujeme.
2: Děkuji.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Pokračujeme v našem živém vysílání z 10. jubilejního oběhu pro útulky. A je tady se mnou teďka Eliška Vavková z psího hospice Dejte nám šanci. A mně se strašně líbí, že dáváte šanci pejskům, kteří jsou nemocní. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne vám všem, tam někam dojete.
1: Jak se k vám pejsci dostávají nejčastěji?
2: Těch cest je několik. Momentálně nejčastější cesta je přímo od majitelů. To znamená, že od majitelů, kteří se svých starých parťáků zbavují, až bych skoro řekla, jak nepotřebného zboží, odloží ho jak lednici nebo televizi, když jim prostě dohraje nebo doslouží. A lidi si nechcou komplikovat život, takže ve chvíli, kdy prostě jim to zvíře začíná přinášet nějaké komplikace, nějaké omezení jejich prostě nějakého standardu, tak bohužel čím dál tím víc lidí se těch pejsků zbavuje.
1: Ale vlastně, když si tak vezmu, tak klasický útulek pro pejsky, tak potřebuje dosti peněz, ale psí hospic, ten těch peněz potřebuje mnohem více, protože vlastně, když ten pejsek je starší, tak potřebuje větší péči, více léků, má větší starosti. Takže jak vůbec získáváte ty peníze?
2: Máte absolutní pravdu, my jsme teď aktuálně každý měsíc na 300 tisících a víc, jakoby na výdajích, co potřebujeme prostě zajistit. Takovéhle akce, jako je běh pro útulky, nám samozřejmě strašně pomáhají, protože jednak z toho vyplyne nějaká finanční injekce, jednak se nám tady za náma chodí strašná spousta nových lidí, kteří vlastně nás neznají, poznávají tu naši činnost, zajímají se o ní, z toho potom taky třeba plynou nějací drobní donátoři a hlavně z toho i potom plynou lidi, kteří si od nás pejska jsou ochotní adoptovat, což je úplně skvělý. A k těm penězům my se teda snažíme se nejenom jakoby čekat s nastavenou rukou, ale snažíme se i něco pro to získávání peněz dělat, takže každý rok vydáváme kalendář. Aktuálně máme teď už nové kalendáře na příští rok, krásné nástěné a stolní. Děláme aukce, děláme bazárky, jezdíme právě na takovéhle akce prostě s naším stánkem, abychom právě nějaký peníze jako i si vyžebrali jinak, než jenom s tím, že prostě přispějte nám, že budeme plakat jako nad těma fakturama. Ale to pláčem to jako ne, že ne.
1: A pomůže vám i to, když třeba někdo se rozhodne, že by u vás pejsky vyvenčil, že by jim dal tu jako lásku. Jestli tohle je pro vás taky ta pomoc, která
2: jasně, je to úplně skvělá věc, že tím, že těch pejsků teď je vlastně u nás, nebo obecně pořád je těch pejsků u nás hodně přes 40, tak ne všichni jsou schopní vycházek a venčení, ale třeba třetina pejsků je schopná vycházek, je na 13 vycházek, takže jsme šťastní, když za náma přijdou venčitelé, jsme šťastní, když za náma přijdou si pejsky pomazlit. Často k nám chodí i pejskové nesocializovaní, prostě z nějakých kaus týrání, z nějakých prostě množíren, kteří neznají ten kontakt s člověkem, bojí se, jsou vyděšení úplně k smrti z každého pohybu jako, a v tu chvíli, když k nám někdo přijde, tak zase pomáhá ty pejsky socializovat, prostě učí je, že pejskové si nezvykají jenom na nás, jenom jako na mě a na manžela třeba, na dítě, ale i na ty cizí lidi, takže jako určitě jo, jsme nadšený, když nám někdo chodí. A je to po domluvě teda, ale jako zavolat, že někde jezdím po veterinách a tak, tak prostě potřeba se domlouvat, ale jako ano, vítáme.
1: A jak to u vás chodí, když k vám přijde teda pejsek, který byl nějak týraný, tím pádem si k sobě nikoho nepustí, tak jak postupujete? On třeba může jako dávat najevo, že třeba chce kousnout nebo vrčí.
2: Ono to je strašně individuální, ale obecně na to prostě platí nekonečný moře trpělivosti a čas. Jo, jakoby tady u těch pejsků nic nějakou násilím nezmůžete, žádným nějakým tvrdším prostě přístupem a to ani nejde, jako obecně to u žádného pejska nejde, tady u těch už vůbec ne, takže v podstatě nekonečný moře trpělivosti a času a samozřejmě ano, jako sem tam člověk má nějaký kousanec na ruce, nějaký škrábanec od těch chudáčků, ale zase výhodou je, že spousta těch našich pejsků, těch klientů psích už je starých a nemá tolika zubů v puse, takže je to dobrý, takže ty rány nejsou takový drama. Ne, já to jako obracím do legrace, ale
1: to je pravda, tak můj pejsek už taky nemá spodní zuby, jo?
2: Víte co, člověk prostě to musí už potom brát trošku i s nějakým černým humorem, protože jinak byste se z toho zbláznili po těch 15 letech, co to člověk dělá a prostě já jsem už viděla tolika příběhů a tolika jako škaredých příběhů a tolika hnusných lidí a zlých lidí a tak, že prostě jakoby už člověk se musí malinko obrnit a už to potom překlápí do nějakého prostě černého humoru a tak, takže když u nás byl totálně kousavý starý krysařík, tak prostě dostal přezdívku zlobák a byl prostě zlobák, jo, jako. On si Beneček, ale bylo to zloba.
1: A kde máte váš teda hospic? Psí hospic Dejte nám šanci.
2: Náš hospic Dejte nám šanci je tady v 15 kiláku za Brnem. Jsme v Bukovince, vlastně je to obec na kraji Moravského krasu, takže je tam hezky. Čímž teda zveme všechny posluchače, ať se nám přijedou se podívat, ať se nás přijdou navštívit, vemou si pejska, jdou se podívat někam na výlet do okolí, je tam u nás krásně.
1: A jak jste se rozhodla, poslední otázka, jak jste se rozhodla, že do tohoto půjdete a že budete mít pejsky, kterým dáte teda tu no, její šanci dlouhá, na dlouhá hezké story, dožití?
2: To tady budeme ještě dlouho.
1: To zase nemůžeme, ale...
2: ne, úplně ve zkratce. Já jsem vždycky vlastně jakoby tíhla k nějakým jakoby těm outsiderům zvířecím, prostě jakože nechtěným ve chvíli, kdy mě, tak jsem vlastně si říkala, jak se asi mají ti v těch útulcích, ti staří, když jsem viděla, kolik péče to potřebuje, kolik prostě práce to potřebuje. A v těch útulcích jsem věděla od lidí, kteří se tam pohybovali, že vlastně tam na to není čas, nejsou to kapacity, nejsou to peníze, tak jsem si říkala, jak k tomu prostě ti psi přijdou, jo? Celý život sloužili lidem, prostě dali jim všechno, co mohli, a ve chvíli, kdy vlastně potřebují toho člověka, tak jsou někde v kotci, prostě zavřený v nějakém venkovním kotci, trčí tam mnoho let, těch útulcích, mnoho měsíců, mnoho let. A zjistila jsem, že vlastně chybí něco takového jako prostě hospic, něco prostě, kde ti pejskové budou fakt doma, protože u nás nejsou žádné kotce, všech 40, aktuálně 45 pejsků žije fakt s náma doma, takže prostě v jednom, no vlastně v našem baráku, náš barák je prostě jedna velká psí bouda, jsou s náma na sedačkách a v posteli samozřejmě a úplně všude, takže kam šlápnete, prostě všude nějaký pes, jo, není prostě výrob se kam plivnout, ale máme od nejmenších čivav až prostě po vlkodava a pasteveckou velkou čubu a prostě máme tam úplně měsíci fakt všeho. Všichni jsou v jedné velké smečce, všichni se snáší, fungují spolu a tak.
1: No. Víte co, moc děkujeme, že tady tu vaši velkou psí boudu máte.
2: Děkuji a hlavně děkuji všem takovým těm úžasným lidem, co nás podporují, že díky tomu vlastně můžeme mít tuhle velkou psí boudu, bez nich by to nešlo, že o to jsme nezvládali.
1: Moc děkujeme, to byla Eliška Vavková z psího hospice. Dejte nám šanci.
2: Děkuji.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Krásné odpoledne, za nějakých 7 minutek odstartuje 10. jubilejní běh pro útulky. Je to neuvěřitelné, jaká je tady energie, protože lidi chtějí pomáhat zvířátkům a nejen pejskům, protože my jsme byli jednou teda přerušeni a znovu tady vítám u nás v mobilním živém studiu Hit Rádia City Brno Ajku Bergrovou, která je tady ze spolku pro zvířata a případně, nebo vlastně hlavně záchrana strnčat a mláďat před sečením, tak to je to, o čí běží, nejenom dnes tady, ale vlastně po celý rok. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne i vám.
1: Jak ty semčata zachraňujete, nebo jak se, díky čemu se o tomto případu nebo o těchto případech začalo mluvit, že třeba nikdo ani nevěděl, že semčata je potřeba zachránit před sečením?
2: Ano, přesně tak. Spousta lidí ani vlastně nemělo představu, že v těch loukách nebo třeba ve Vojtěžce, v Jeteli, v nějakých různých polích vlastně ty semčata leží nebo že jsou, protože nejsou vůbec vidět. Oni, když se narodí, tak mají okolo 2 kg, jsou to opravdu malinkatý semčátka, který ležejí maminkou prostě jakoby položený někde v trávě nebo prostě v nějaký plodině a nejsou vidět a budou tam čekají, zase až ta mamča přijde. Takže vůbec vlastně si toho nemusí nikdo všimnout, ale od května do července probíhá sečení zemědělskými stroji a vlastně když dobrovolníci nebo někdo, komu vlastně není lhostejný osud a životech srnčat jim nepomůže, tak oni se sami pomoci nemůžou. Prostě tam zůstanou ležet, až ty sekačky bohužel ani ne zraní, ale většinou usmrtí, protože jsou to opravdu silný stroje. Takže vlastně na řadě potom jsou různí dobrovolníci a skupiny, které pomáhají těm srnčatům se z toho místa, kde se bude sekat, dostat a vlastně zase zpátky se vrací k maminkám. Není to o tom, že by se ty srnčata vzali a někam odvezli, ale prostě bezpečně se vlastně odchytí nebo najdou se dronem s termovizí. To je hodně důležitý, protože ty drony s termovizí nám hrozně moc usnadňují práci a ty srnčata potom můžeme lépe vlastně najít, protože vidíme teplý bod na té ploše. To srnče můžeme lépe a rychleji najít, pak ho teda vememe do přepravky, používáme rukavice, trávu do té přepravky, ještě nastaneme nějaký materiál, takže to srnče po tu dobu, co je vynešený mimo, je v nějakém jako komfortu, odnese se na kraj, ta mamča vlastně celou dobu to srnče vidí, sleduje, ví o něm, takže tam je opravdu minimální stres pro to srnče a když se vlastně vypouští po tom sečení, tak se zase zpátky shledává s maminkou. My to i kontrolujeme, jestli se třeba nestane nějaká nehoda nebo něco, že by se zpátky spolu jako nespojili, ale to je v ojedinělých případech, řekla bych, že tak 99% zpátky vlastně se shledají s mamčou a to srnče je zachráněný.
1: A jak je možné, že to srnče, nebo ono nemůže utéct před tím strojem? Ono tam prostě jenom je a nemůže utéct díky tomu, jak je malinké?
2: Ano, za A jak je malinké a za B to není jeho jako povaha utíkat před predátorem, protože je opravdu malinkatý, má prostě, je to křehký stvoření a jeho prostě přirozenost je zalehávat a spíš prostě ležet a vyčkávat, až zase prostě přijde mamča nebo se něco prostě jakoby změní. Když to srnče utíká, tak to třeba u těch větších srnčat to bývá, ale zase před tou sekačkou nemají šanci utíct, takže oni se sice třeba zvednou a chtějí utíct, ale ta sekačka, která třeba jde 50 km rychlostí, je výrazně rychlejší než to srnče, takže potom dochází třeba i ke zraněním srnčat a dalším prostě karambolům.
1: A je zajímavé, že to teda řešíte vy jako spolek pro zvířata, ale neřeší to ten, který ty srnčata seče, protože přece jenom jako jenom tak to brát, jako že to je zvíře a je nám to jedno. Jak to, že jim to není, nebo je jim to jedno?
2: No, máme sice na to zákony, které víceméně by měly jakoby jako vlastně myslivci a zemědělci by ty zákony měli dodržovat ochranu zvířat, ale bohužel v praxi to kolikrát je úplně jinak. Někdy zemědělci by chtěli, ale zase myslivci nemají kapacitu ty srnčata zachraňovat, nebo nemají třeba ani takovou techniku. Někdy je to zase opačně. Takže my jsme takový jako mediátoři mezi těmahle vlastně dvoma institucema, snažíme se jim vlastně pomáhat, radit i vlastně jim ukážeme, jak na to, jakou třeba tu techniku vybavení si koupit, jaký ty přepravky. Takže vlastně nejsme tady právě vůbec proto, aby jsme za někoho plnili jejich povinnosti, ale bohužel v praxi, kdyby ty spolky to nedělaly, tak to prostě nebude úplně jako dobře dopadat. Takže jsme tady prostě furt za ty srnčata, který se nemůžou sami bránit, který se nemůžou sami prostě o to svý právo na život přihlásit, tak prostě za ně my jsme tady.
1: A kolik tak srnčat právě ročně díky tady tomu sečení uhyne?
2: Podle statistiky je to okolo 60 tisíc ročně, což nám teda přijde opravdu obrovské množství, ale vlastně nejsou v nebezpečí pouze srnčata, jsou i další mláďata, různí mláďata zajíčků, králíčků, ptáci třeba hnízděj, který hnízděj v obilí a dalších prostě místech na zemi. Takže těch zvířat, které můžou být vlastně tou zemědělskou činností zašlaženy je mnohem jako víc, než jenom třeba těch srnčat. Docela i hodně dančat je poslední dobu v České republice, takže zachraňujeme i mláďata dančat.
1: Co k tomu dodat? Koukejte se okolo sebe a buďte všímaví. Třeba někoho můžete zachránit i vy. A možná jenom tím, že to někomu sdělíte, protože to, že to budeme teďka tady šířit vy mezi sebou, našimi posluchači, tak si myslím, že to má smysl. Takže moc děkujeme za vaši práci. To byla Ajka Bergerová ze Spolku pro zvířata.
2: Moc děkuju. Naschledanou.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Je to tady, už pár minutek nás dělí od toho, že propukne ten 10. jubilejní běh pro útulky a je tady právě na Vinohradech. A vlastně za pomocí organizátorky a organizátorky celé akce, což je Nikola Vasilevská, ahoj Niky.
2: Zdravím všechny do rádia.
1: Jak se vůbec tahle akce dostala sem na Vinohrady?
2: Tato akce se sem dostala úplnou několik let po sobě, byla v Lužáneckém parku, ale Brno Střed pak naznalo, že se jim ta akce tam nelíbí, že tam je spousty pejsků, že tam potom musí řešit sešlapané trávníky a podobně, a oni hledali nějaké nové útočiště, které ale nebylo jednoduché nalézt, protože oslovili několik možných lokací a všude vlastně je nechtěli. A my, když jsme se dozvěděli, že tento krásný a úžasný projekt a tento spolek, který dělá tolik dobrých věcí právě pro zvířata, hledá místo, tak jsme neváhali ani chvilku a za naše kulturní centrum jsme si je sem pozvali. A nejenom, že jsme jim to dovolili, ale naopak jsme je tady moc chtěli a byla to čest, že si nás nakonec zvolili.
1: A vidíš tady hlavně jako třeba místní lidi z Vinohrad, anebo se sem vlastně sjelo celý Brno?
2: Sjelo se sem celé Brno, a to nejenom Brno, ale lidi z celé Moravy, z celého moravského kraje, takže opravdu lidi jeli zdaleka. A jsem ráda, že každý rok je zde mnohem více návštěvníků, letos je to opravdu návštěvnický rekord. A my už se teďka pomaličku, abychom nezdržovali, přesuneme k té startovací bráně, kde vlastně ten běh propukne. V prvních řadách jsou vlastně běžci, potom jsou tam děti na odrážedlech, pejsci, lidi i na vozíčku, takže to je opravdu pro všechny. A jsem ráda, že se můžeme přesunout teďka i my s tebou, Peti, právě na ten start a velkou, tu velkou slávu zahájit. A jsem moc zvědavá, kolik na závěr vyběháme peněz právě pro moravské útulky.
1: Hele, ty jsi to tak řekla hezky, že my jdeme na bránu, jak kdyby jsme měli běžet, jo, ale já bych chtěla říct, že my nepoběžíme, ne? Já nebo myslím, doufám, že jsme tam nepřihlásila.
2: Maximálně pochod.
1: Ale poběží se akátkama, takže poběží to je krásný. Jenomže tady to je blbý, že to je pak do kopce, ne?
2: Tady je to krásný, když běžíš dolů, když běžíš nahoru, tak už je to o trochu méně krásné.
1: Ale víte, co je krásný ten konec, protože vlastně veškeré to startovné, že jo, jde na pomoc těm útulkům.
2: Útulkům a vybírá se každý rok velká částka a každý rok to vždycky převýší ten rekord. A jsem strašně zvědavá, jak se to letos podaří.
1: Tak my jsme rádi, že si umožnila, aby tady tento krásný běh pro útulky může na Vinohradech být. To byla Nikča Vasilevská, Zakvic brněnský, jeho ředitelka.
2: Děkuji vám a krásný zbytek odpoledne.
1: My už se loučíme. Kdo může, ještě přijďte sem, protože do 6. hodiny tady bude spoustu programu. Třeba tady budeme vybírat nejlepšího, největšího psího šikulu.
0: Brno živě. Na Hit Rádiu City Brno.

Glass Animals, 15 hodin 9 minut, ladíte Hit Radio City Brno a jsme zpět v našem hlavním vysílacím studiu na brněnském výstavišti v pavilonu Morava. Zdraví vás Jirka Flajsik po 15. hodině. No a za malou chvíli pozvánka pro děti i pro dospělé, kam byste se mohli začátkem roku chystat podívat. Tak si na to počkejte, do té doby třeba Kelly Clarkson.

0: Miley Cyrus, Breaking Ball, píseň a jejíž videoklip se stál několikrát ne terčem kritiky, to samozřejmě vůbec ne, ale spíš terčem parodie, protože právě to, jak tam Miley sedí právě na té drtící kouli, demoliční kouli, tak tam bylo už spousta lidí tam sedělo a spousta lidí si z toho dělalo umělců legraci. Tak pokud vás i toto téma zajímá, určitě můžete třeba na YouTube mrknout a spoustu krásných videí tam najdete. Teď ale nebudeme drtit, nic demolovat, ale budeme se připravovat, protože v Brně se připravuje nový svět pro malé objevitele a právě Science Centrum Vida dokončuje svou dosud největší obnovu expozice a nebudu daleko od pravdy, když řeknu od roku 2014. V té expozici, která se zrovna jako předělává a chystá pro vás, si budou moct děti zahrát třeba na zlatokopy, postavit vlastní most nebo v kouzelném lese poznávat nejrůznější vůně. To je dost samo o sobě zajímavé. A možná si tam na své přijdou vlastně i dospěláci, když tak jako přemýšlím, protože přiznejme se, kdo z nás by si alespoň na chviličku nechtěl znovu hrát jako malý a všechny starosti, kde vezmu na nájem a podobně, kde vezmu na 10 litrů nafty třeba a podobně. Kde bychom nechtěli hodit tyhle starosti za hlavu, že? Takže nová část centra by se měla otevřít začátkem příštího roku. Buďte nachystaný, od nás se to na Hit Radio City Brno dozvíte včas.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
8: MSV 2026.
7: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Prýglu.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
12: Zlepši si náladu.

Christina Aguilera a taky Pitbull, ladíte Hit Radio City Brno. No a jdeme se podívat k nám do centra, protože Brno bude zase o něco zelenější, než by nebylo dost, ale zeleně není nikdy dost. A tentokrát přímo pod Špilberkem. Tady vzniká takzvaný otevřený les, který propojí zámecký park s otevřenou zahradou. Chybět nebudou přírodní stezky, ptačí rozhledna, prvky pro děti nebo ukryty pro hmyz a další drobné obyvatele lesa. Nový prostor by měl být dokončen během listopadu, takže to je co by nevidět, já se na to hodně těším a mně se na tom vlastně líbí hlavně jedna věc, že i uprostřed města může vzniknout místo, kde člověk alespoň na chvíli zapomene na ruch ulic a to je vždycky velmi pozitivní. Pozitivní je i muzika, která je pro vás nachystaná, třeba za chviličku můj oblíbený Tim Berg, Sick Bromance a teď Alex Warren a Fever Dreams, teď na Hit Radio. Tak užívejte volný den.

0: tohle byly Coldplay, ladíte Hit Radio City Brno. No a v Brně minulý týden odstartoval festival, který ukazuje, že kreativita rozhodně nemá hranice. Festival Kreativní Brno nabídne světelné instalace, videomapping, komiksy, design a moderní technologie a dojde také na kutilství, protože i obyčejný nápad z domácí dílny se pravda může proměnit v něco mimořádného. Festival potrvá až do 24. října, takže jestli rádi objevujete nové věci, máte celý měsíc na to, nechat se třeba inspirovat. A ještě jedna praktická informace pro všechny brněnské řidiče od zítřka, tedy od 29. září, se rezidentní parkování rozšiřuje také do oblasti Dunajska. Tak to jenom, kdybyste třeba jako kreativně přemýšleli za volantem, tak abyste jako věděli, že i to parkování se nám trošičku jako komplikuje. Ale tomu parkování se dnes ještě věnovat samozřejmě budeme. To model za chvilku.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
4: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
7: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
8: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
9: A právě tady vzniká Brno 1.
8: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
9: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
8: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
9: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
8: Více na www.brno1.cz.
9: Bydlení na plný plyn.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Marek Ztracený dospíval a jdeme se podívat v závěru 15. hodiny odpolední na silnice. V Brně v Mikulčické ulici srazil trolejbus chodce, na místě jsou záchranné složky, očekávejte silný provoz. D1, 209,5 km směr od Vyškova na Brno, tady dejte pozor na odstavené osobní auto s defektem. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Krásné pondělní odpoledne přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Hotově platíme v Česku, čím dál tím méně. Více dáváme přednost kartě. Digitální platby preferuje rekordních 61% Čechů a 80% by kartou platilo při každém nákupu, kdyby to bylo možné. Ukázal to aktuální průzkum společnosti Mastercard. Silná bouře s větrem a vydatnými dešti zasáhla severovýchod Spojených států a připravila o elektřinu až 130 tisíc odběratelů. Od minulé soboty sužuje několik měst, včetně New Yorku, Bostonu a Filadelfie, informovala o tom agentura AFP. A teď zpráva ze světa zvířat. Na Novém Zélandu se sešlo skoro 300 morčat, upravených, načesaných a připravených zabojovat o titul toho nejhezčího. Výstavu si nenechali ujít stovky fanoušků, kteří obdivovali pečlivě připravené chlupáče. O vítězi nakonec rozhodovali dva rozhodčí. Mezi nimi byl i jeden Čech, který morčata chová už více než 20 let. A jdeme na sport. Tomáš Macháč se konečně dočkal první výhry na okruhu ATP po 4 měsících. Berounský rodák kvalifikaci na prestižní podnik v Pekingu přehrál Němce Jeneka Hanfmana 7-6, 6-7, 6-4.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: A mrkneme ještě na oblohu, ta je dneska jasná. Přechodně se vyskytne jen velmi malá oblačnost, nejvyšší teploty 22 až 25. Noc na zítra, tak ta nabídne teploty opravdu nižší, tedy 10 až 7 stupňů Celsia, to znamená, že bude zima, ale čekáme většinou jasno. Kránu se výjimečně vytvoří v údolích mlhy, ale u nás v Brně bych to spíš neočekával. Každopádně výhled na oblohu v noci, pokud jste romantici, bude naprosto ideální.
6: Hit Radio City Brno.
0: Hladíte Hit Radio City Brno, 2:15 po 16. vás odtud ze studia zdraví Jirka Flajsik. No a za malou chvíli si dáme další pecku, třeba od Sabriny Carpenter. Těšte se na Espresso, anebo teď kamarád Be Mine tady na Hit Rádiu. No a stále pokračuje volné pracovní, nepracovní odpoledne, tak jsem to chtěl říct. Takže užívejme volna.

Připadá mi to jako včera, když Felix Jen a Jasmine Thompson vydali tady tuhle písničku a ono už je to vlastně docela dost let zpátky, buďme upřímní. 16 hodin 9 minut a pokud přemýšlíte, že byste ještě do pěti někam rádi vyrazili, tak už přemýšlet nemusíte, protože můžete vyrazit k Riviéře na zážitkový den s městskou policií Brno. Strážníci tam představují svoji práci trochu jinak, než ji známe z ulic. K vidění je jejich výstroj, výzbroj, služební auta i motorky a také praktické ukázky zásahu a činností, které běžně veřejnost zblízka neuvidí. Na místě navíc nejsou jen strážníci, zapojují se i další složky integrovaného záchranného systému a partnerské organizace, takže je to vlastně taková velká přehlídka bezpečnosti a záchranářské práce na jednom místě. Zážitkový den probíhá na dopravním hřišti u Riviéry, a to až do 5 odpoledne a vstup je samozřejmě zdarma. Náš promotým je na místě, takže když tam dorazíte do 17. hodiny, určitě od nás možná obdržíte i nějaký dáreček, každopádně si můžete s námi nebo s naším promotýmem udělat na místě fotku. Tak vyražte, stojí to za to. A teď další muzika, která za to taky stojí. Pokud jste ještě neměli kávu opáté, možná to můžete předběhnout. Tady je Espresso. A

0: Kapela Green Day, 16 hodin, 16 minut, přeju hezké sváteční pondělí. No a musím říct, že kapela Green Day opravdu si zaslouží ještě se jí trošku věnovat, protože letos je to znovu aktuální díky filmu Nimrods, který je inspirovaný právě jejich začátky a dobou, kdy ještě objížděli koncerty dodávkou před průlomem, to je to správný slovo, s albem Dookie. Green Day film sami produkovali a také v něm vystupují. K filmu dokonce vyšel 31. července 30 skladbový soundtrack, na kterém je kromě známých hitů i úplně nová píseň I'm Never Gonna Rip a několik dosud nevydaných živých nahrávek. Takže pokud patříte k milovníkům Green Day, já si vlastně vzpomínám, že jsem Green Day začal registrovat někdy v 8. 9. třídě, to už je panečku několik let zpátky, tak určitě zaspomínejte, ten film za to stojí, no a stojí za to i další muzika, třeba od Passenger už za chvilku.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.

0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
7: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
8: Kosmetika, co má koule, Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, anagory, brds.cz.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Under a Alex Hepburn na Hit Radio City Brno. No a pokud máte rádi světýlka, takhle po setmění a vydáváte se rádi do centra města Brna, tak právě centrum našeho města bude už od čtvrtka po setmění vypadat trochu jinak. Festival Prototyp se letos poprvé stěhuje přímo do ulic a nabídne 20 světelných a digitálních instalací. Rozsvítí se třeba Nová radnice, Špilberk nebo okolí svatého Jakuba. 13 instalací bude navíc přístupných zdarma, takže stačí večer vyrazit do centra na procházku, dát si něco dobrý a nechat se překvapit, co na vás cestou zasvítí. Nevím, jak u vás, ale mě to jako dost jako láká. Třeba jako Barcelona, teďka od Sebastiana, což je další hit mimochodem, který vám teďka pouštíme. Tak hezký den.

0: No, krásně nám to hraje. Za malou chvíli budeme v hraní pokračovat, ne že ne. A kdyby vás třeba zajímalo, tak se dokonce objevila ve světě i egyptská verze Rychle a zběsile. Jestli tomu úplně jako nevěříte, tak byste mohli uvěřit, protože nechci říct, že Vin Diesel si natočil nový díl, ale je pravda, že právě něco na způsob Rychle a zběsile se stalo v Egyptě, kde s takovým pofiderným pick-upem, který měl na sobě blesky, vypadal, že byl tuningově upraven, se jistí mladíci přilepili na kamion a ukradli tam poměrně dost zboží. A chvilku si mysleli ty náhodní kolem točící, že se právě jedná o nějaké natáčení, právě Rychle a zběsile pokračování, egyptská honička třeba nebo něco podobného. A nakonec se ukázalo, že to opravdu byli zloději. To video už koluje všude možně po sociálních sítích, určitě pokud jste ho neviděli, je to spíš zázrak. Ale když se na to podíváte důkladně a hezky, je tam zajímavá jedna věc, že ty videozáběry jsou opravdu hodně kvalitní a já trošku podezírám tvůrce, že to byl jako záměr a že vlastně potom to zboží vrátili. Pravda, že jsem nepátral potom, jestli ten trestný čin se opravdu stal. Tak Rychle a zběsile má i svoji egyptskou verzi, určitě doporučuji, mrkněte na video, stojí to za to. Takhle, když ten kamion nebyl můj, tak je to úsměvný, protože z cizího krev neteče. Na druhou stranu takové věci by se dělat neměly a ty.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: pustit už ne.
1: Těsně před 17. hodinou se půjdeme podívat na to, jak se nám jezdí. Pozor, v Brně Knínické ulici, tady by měly zasahovat záchranné složky u nehody motorkáře. Pozor na to, D1 180. km ve směru na Prahu, dejte pozor na nepojízdné osobní auto u krajnice. No a jiné dopravní komplikace teď v tuhle chvíli hlášeny nejsou. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 898 48.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Hezké pondělí v 17 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Na pražském staroměstském náměstí se dnes odpoledne koná demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři chtějí varovat před hlasováním pro kandidáty hnutí ANO, premiéra Andreje Babiše v senátních volbách a populisty a extremisty v komunálních volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb se pak uskuteční 9. a 10. října. Babí léto je tady. Česko čeká slunečný týden s teplotami až kolem 25. Pršet podle meteorologů spíše nemá, pouze ráno se místy mohou objevit mlhy. I zítra zůstane jasno nebo skoro jasno s teplotami okolo 25, padat pak budou zase o víkendu. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu. Uvedla to SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, kvůli čemuž bylo nejisté, zda se jí to vůbec povede. Napsala to agentura Reuters s odkazem na mluvčího společnosti. Loď má obletět 6x zemi a vypustit satelity služby Starlink. No a Čína se chystá snížit cla na širokou škálu zemědělských produktů ze Spojených států. Od kukuřice a pšenice až po maso a mléčné výrobky. Snížení cla se však netýká sojových bobů, které jsou nejvíce dováženou zemědělskou položkou, informuje Reuters.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: A mrkneme se taky na oblohu, ta je opravdu nádherně. 22 stupňů Celsia, když to vezmeme a tak to jako zprůměrujeme, máme úplně jasno. Během noci čekáme skoro jasno, teploty ty nejnižší kolem 7 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme 23 stupňů přes den, opět slunečno, v noci 8. A když se podívám dopředu, tak ten výhled je nádherný. Furt tam vidím jasno, jasno, teploty 22 stupňů Celsia, v noci sice kolem 9, ale to nám úplně vrásky nedělá ta noc. Já se klidně přikryju dekou, hlavně že se přes den ohřeju. Tolik tedy o počasí.
5: Hit Radio City Brno.
1: Ladíte Hit Radio City Brno, chvilku po 17. hodině s vámi Jirka Flajsik a teď i Činasky, Láska a Data. Tak užívejte. Hit Radio.

Ladíte Hit Radio City Brno, no a teď jedna soutěž, která není z naší České republiky, ale ve které se rozhoduje a rozhodně tam neplatí, že doplavek musíte zhubnout. Jo? Mrkneme se na Aljašku na chvilku, protože právě tam vrcholí Fat Bear Week, neboli týden tlustých medvědů, a v Národním parku Katmai lidé z celého světa hlasují, představte si to, který z tamních medvědů se před zimním spánkem nejlépe vykrmil, prostě nadspal, přežral a podobně. Letos je v pavouku 16 soutěžících a vítěze toho poznají vlastně tam na Aljašce už zítra. A nejde jen o legraci, čím víc zásob medvěd na podzim vlastně získá, což víme, že už ze školky, tak tím větší má šanci bez problému zvládnout zimní spánek, aby se neprobudil dřív chudák hladovej a pak by šel třeba jako v těch pohádkách těm automatům nebo do nějakého toho obydlí, že jo. Takže zatímco my řešíme kalorie na Aljašce, se za ně rozdávají hlasy, což je dobrý. Mě vlastně teďka napadlo, jestli jste byli za poslední dobu někdy na brněnské přehradě, což dneska předpokládám, že asi možná i jo, protože je krásně a přes týden bude taky krásně, jak se běžte podívat přístaviště, jak tam kotví vždycky a čekají na vás parníky. Tam jsou dole ty kapři, ryby. A my je tam vždycky jako chodíme krmit. To prosím vás nejsou kapři, to jsou velryby. Schválně zkuste se zaměřit nad tím, který ten kapr je asi největší, nejtlustší. Vyfoťte ho, pošlete nám to a zkuste si tipnout, kolik kilo třeba váží. Já si myslím, že tam jsou třeba 7-kilový kousci, snad jako tam musí být. Viděli jste, to jsou moje mobidici. Běžte se tam schválně podívat, to za to jako fakt stojí. Pokud jste nebyli, doporučuji, udělejte si výlet, nakrmte kapříky, u toho i kačenky samozřejmě. A schválně zkoukněte, který je ten brněnský obr. Teď Taylor Swift na Hit Radio.

0: Číren toho nemůžete mít jako v nelásce, že jo? To musíte všichni prostě zmožňovat. On má ty písničky tak úžasný, u toho skvěle vypadá a já myslím, že je naprosto perfektní. Za chviličku třeba tedy svým s David Guetta dohromady, Stone & Hyde, tady na Hit Rádiu. A taky vás ještě pozvu, jestli máte rádi to, co se třpítí, myslím jako dukátky, zlaťáčky, rádi hledáte poklady a k tomu, jo, vy nevíte, co je zlatý podzim. Za chviličku vám to tady na Hit Rádiu řeknu. Kdybyste chtěli vyrazit, ještě můžete hledat.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu.
2: Opět k nám zavítal Richard ze Slevomatu, nosí nám do éteru vždycky nejrůznější tipy. Ahoj, Richarde.
3: Ahoj, ahoj. Tak minule jsem vás už otravoval s Vánocema.
2: No tak jako, hele, bylo to inspirující, ne, že ne? Mluvil si o fotoknihách, ty chtěj čas, že jo?
3: Ano, to je pravda. A i tenhle týden jsou ještě všechny fotoprodukty v akci, tak můžete pokoupit. Další týden už nebudou. Ale dneska jsem vám chtěl přinést něco nevšedního, takový to, co mě mezi těma nabídkama Slevomatu prostě překvapilo. Tak víš, co jsem třeba našel?
2: Tebe, že něco překvapilo, no to jsem teda zvědavej.
3: No, našel jsem třeba nabídku bagristou na zkoušku. Prostě dostaneš bagr, kus nějakýho pole a jezdíš si a hrabeš, to mi přijde bomba.
2: To je absolutní klukovský sen splněný.
3: No přesně. A pak, když už jedeme takhle bezostyšně tyhle stereotypy, tak tohle je asi víc pro holky. Yoga se štěňátky.
2: Ne. Hele, a cvičí ty štěňátka nebo lidi?
3: No, jako přijdeš, cvičíš jogu a mezi tím po tobě prostě lezou malý štěňátka.
2: Nejroztomilejší zážitek na světě, podle mě.
3: A do třetice se mi líbil akrobatický let kluzákem. A tady jsi normálně v kluzáku bez motoru a děláš nějaký ty obraty, letíš hlavou dolů. To bych chtěl.
2: Takže tuším, odkud bude asi tvoje další video, že?
3: No asi jo. To musím zažít.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Kdyby Lady Gaga zpívala tohle v České republice, by to bylo Pepíku, Pepíku, Pepíku třeba, že jo? Že Alejandro, to je úplně normální jméno, tamhle někde v Mexiku a podobně, nebo ve Španělsku, tak u nás třeba Pepíku, Pepíku, ne? Tak si dělám samozřejmě legraci. Ladíte Hit Radio City Brdo, za chviličku třeba Adam Ďurica, Mandolína. No ale teď pokračujeme v soutěži Zlatý podzim, kterou pro vás připravili Lesy města Brna. Jestli už máte svůj zlatý úlovek doma, určitě gratuluju a blahopřeju, pokud ještě ne, tak máte další příležitost, protože dneska vyšly další indicie na to, abyste mohli si zahrát na hledače pokladů. Ty indicie, dobře poslouchejte, 30-metrový buk v lese pod Myslivnou, ve městě. Pokud si teď říkáte, no tak to jsou mi tady nápovědy, to jsem úplně pěkně v háji, tak já ještě dodám Masarykově háji, jestli si jako rozumíme. No a teď už víte určitě, kam byste mohli vyrazit dneska ještě, pokud jste ještě nebyli hledat, ještě dřív, než zapadne slunce, máte tak hodinu, připomínám. A jinak taky připomínám, že Lesy města Brna ukrajují každý soutěžní den 3 zlaťáky, každý v hodnotě 1000 korun. Takže určitě to nenechte jen tak, ještě nějaký ten čas máte a pokud už to dneska vzdáváte, tak zase zítra přihodíme určitě další nápovědy, které za to 100% budou stát, tak abyste mohli jít hledat a zahrát si na hledače pokladů. Teď Red Hot Chili Peppers, Can't Stop na Hit Radio. Tak užívejte. Stále máme volný den. Jupi!

0: Pink se nám hezky rozjela, hitovka Runaway, ladíte Hit Radio City Brno. Co tady pro vás ještě mám za hitovky? Řeknu vám, nebojte, budou tu Rembrandt, Shakira nebo Avicii. A ode mě pro dnešek všechno. Loučí se s vámi tedy Jirka Fleisig. Bylo mi ctí po roce a něco si tady zavysílat. A budu se těšit, že to bude dřív než po roce, že se opět tady na Hit Radio City Brno zase někdy uslyšíme. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek volného dne a budu se těšit někdy v dohlednu, doufejme, opět na Hit Radio City Brno. Naslyšenou.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bards.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Dobrovoľníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovoľníků. Vokoloprýglu.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
1: Rádia.cz Hit Radio.
6: Krásný podvečer v 18 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Slunečné počasí a prodloužené volno přivedly do českých hor tisíce turistů. Velký nápor zažila především Sněžka, na kterou mířili návštěvníci z české i polské strany. A její vrchol byl téměř v obležení. Někteří se navíc dostali i mimo vyznačené trasy, přestože vrchol Sněžky leží v první zóně Národního parku. Tam je pohyb mimo cesty zakázán. Zprostředkovatele budou dnes nebo zítra separátně jednat s Íránem a Spojenými státy o upraveném íránském návrhu na zastavení bojů. Napsala to agentura Reuters. Iránská agentura ISNA uvedla, že ministr zahraničí Arakčí má dnes na plánu schůzi se zprostředkovateli v New Yorku. Tam je kvůli valnému shromáždění OSN. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil hranici 8 tisíc. Píše o tom dnes agentura AP. Nemoci od začátku nynější epidemie v květnu vyžádala téměř 4 tisíce životů. No a útočník David Pastrňák povede ve své 30. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. Ten se v létě vrátil zpět do týmu Floridy.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Hit Rádio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
5: Hit Radio.

0: rokový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ novou dřevěnu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: od Bohunic Políšeň. Od Slatiny do Králova pole. Hit Radio City Brno. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu, ale je tam protivná paní, nebo kolu v automatu.

0: Dobrovoľníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
1: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Hit Radio.

0: zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Stanice sú časti našeho vysílání a vysílej s námi.
3: WhatsApp Hit Rádia City Brno 720 890 848. Hit Rádio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: than Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Nejdůležitější zprávy z Brna a Jižní Moravy.
4: S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás.
3: Hit Radio City Brno. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

zmeniť i to, co ani nečeká.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.

Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.